koupaliště s rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Platnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarušit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii.

koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.

0: pracujete srdcem?
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe?
0: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.

Rádio ich.

Studio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiemjih.cz.

Před námi je pondělí 27. roku 26 a před námi v ranní jízdě rádích taky hity pro dobrou náladu. Tak co pak tady pro vás máme? Už za kolečku vystoupí Olivia Rodrigo. Přidá se v Čafárna.

0: tomto týdnu by měly přijít super tropické teploty, ale ten úvod bude mnohem klidnější. Podrobnosti už za chviličku.
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Počasí.
0: Tak dámy a pánové, tady je aktuální předpověď počasí na startu z brusu nového pracovně prázdninového týdne. První polovinu dne budeme mít oblačno nebo až zataženo. S přechodem studené fronty se během dopoledne navíc vyskytnou od severozápadu časté přehánky, výjimečně i bouřka. V jižních okresech budou srážky méně pravděpodobné. Později odpoledne budou přehánky ustávat a převažovat bude polojasno, večer pak skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty až 28 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně jen kolem 23 stupňů a ve Zlínském kraji maximálně letních 26. A po ránu v Brněčině Čičkách 18, Ostrožská Nová Ves 20, Lužice 21 stupňů Celsia. Vypadá to, že na některých místech jižní a jihovýchodní Moravy jsme tady měli tropickou noc.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké pondělní ráno přejeme i na cesty, opatrně na D52 na 12,5 kilometru ve směru na Rakousko. Je odstavené osobní vozidlo s přívěsem, projíždějte opatrně. A na Zlínsku u Otrokovic ve směru na Machovou zasahují záchranné složky u havárie osobního auta do stromu. Jde o silnici druhé třídy číslo 438, taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno

No a teď už minutku před půl šestou, slibovaná Olivia Rodrigo, za pár minut mrkneme do kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a nabídneme jí pár zajímavostí. Třeba se dozvíte, že před 105 lety se hodně pomohlo cukrovkářům. Krásné ráno, Moravo!

0: 5.39, čas podívat se v pondělí 27. do kalendáře a hned tady objevujeme jméno Věroslav. Věroslav je slavný svojí vírou, alespoň tak se vykládá význam tohoto jména. Tak Věroslavům gratulujeme. Po ránu ta gratulace míří třeba na Uhersko, Brodsko, na Pohořelicko, kde bychom Věroslavy spočítali na prstech jedné ruky. Na Znojemsku jich máme 7, Brněnsko jich hlásí 26. I tam pofrčí hudební dárek od Evči Farné, Perpetuum Mobile. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví Dora a Kamélie, tak hafarům a kočičkám všechno nejlepší. Dnes žijí s cukrovkou bohužel miliony lidí a pro mnoho z nich je inzulin každodenní samozřejmostí. Na stranu druhou před 105 lety ale nic takového neexistovalo. 27. července roku 1921 se kanadským vědcům Frederiku Bentingovi a Charlesi Bestovi podařilo inzulin takzvaně izolovat vůbec poprvé. Objev, který během jediného roku vedl k první úspěšné léčbě pacientů, proměnil cukrovku z téměř jistého rozsudku smrti v nemoc, se kterou se dá žít. Dodnes je považován za jeden z největších průlomů moderní medicíny, na kterém navíc jeho objevitelé vydělali pouze jeden jediný dolar. Věřili totiž, že lék má být dostupný všem lidem. Kdybychom těmto šikovným americkým vědcům chtěli poslat SMS-ku, zvládneme to samozřejmě dneska v 21. století během několika vteřin, ale před 160 lety byla cesta jediné zprávy přes Atlantik hodně dlouhá, trvala i 2 týdny. To změnil 27. červenec roku 1866, ano, už tehda, kdy parník Great Eastern dokončil položení prvního trvale funkčního transatlantického telegrafního kabelu. Evropa a Severní Amerika tak získali stále spojení a zprávy, které dříve putovaly lodí, začaly přicházet během několika minut. Pro tehdejší svět to byla komunikační revoluce srovnatelná s nástupem internetu. Zpátky ale k Věroslavu, již mají po celý dnešní den svátek. V 5 hodin a skoro 42 minut posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké pondělní ráno, Moravo. Doufám, že vaše cesta nebude připomínat Highway to Hell z ACDC, že v úvodu nového pracovního týdne na cestách klid a pohodička. Taky nadále přejeme si hem šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv. No a 12 minut před 6 hodinou se ve vysílání objeví Skřeťák, který nám nabídne ranní vtípek. Dobré jitro.
1: No krásné ráno, vtípek. No podívej se, řekl ti to asi tak. Je tady jedna taková stará ostřílená věc a říkám si, že v úvodu nového pracovně prázdninového týdne by se to hodilo, protože je část lidí, jež má prázdniny, jež má volno, jež má dovolenku a pak jsou ti, kteří pracují. Tak to hold chodí, že ano. No ale mně se líbila jedna kočka, která hledala práci na internetu. Už jsme to tady kdysi dávno měli, ale říkám, na startu tohoto pracovně prázdninového týdne si myslím, že se to hodí. Takže ta kočka napsala: dobrý den, ráda bych si našla práci, kde neřeší tempo. A nějaký borec si na internetu odpověděl: Česká pošta, České dráhy, Poslanecká sněmovna, Senát, Ředitelství silnic a dálnic. Takových možností je, jen si vybrat.
2: Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: za chviličku nabídne Vojta čerstvé jihomoravské zprávy a prozradí, že v Hodoníně včera hořilo. Kde přesně a co? Dozvíte se z čerstvých pondělních jihomoravských zpráv rádia Exatem 27. Navrch přihodíme i aktuální předpověď počasí, ač nás v tomto týdnu čekají supertropické teploty. Dneska maximálně 28.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
0: Odbíjí 6. hodina, hezké pondělní ráno, Moravo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klima Style,
2: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
4: V Hodoníně včera hořelo Burger Bistro u zimního stadionu a Zlín znovu prodává budovu bývalého soudu v centru města. Požár fritézy zaměstnal včera odpoledne hasiče v Hodoníně. Kvůli požáru v Burgers Fresh Burger Bistru muselo budovu ještě před příjezdem hasičů opustit 35 lidí a vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Na místě zasahovalo 10 jednotek hasičů, které dostaly plameny pod kontrolu během 20 minut. Jedna žena se při události nadýchala kouře a skončila v péči záchranářů. Předběžná škoda dosahuje 900 tisíc korun, příčinou byla podle hasičů technická závada na fritéze. Zlín znovu prodává chátrající budovu bývalého soudu v centru města. Ve veřejné soutěži za ní i s pozemkem požaduje nejméně 50 milionů korun. Nový vlastník bude muset respektovat podmínky města, které chce spolu rozhodovat o podobě budoucí zástavby. Na místě mají vzniknout byty, kanceláře a obchody. Záměr bude muset nový vlastník projednat také s památkáři, protože objekt leží v památkové zóně.
1: Počasí.
0: Tak to, co nás dnes čeká a nemine v úvodu nového pracovního týdne. Podle meteorologů bude proměnlivá oblačnost. Od severozápadu se místy vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. V jižních okresech očekávají srážky s menší pravděpodobností. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnost ubývat, nejčastěji na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty až 28 stupňů Celsia, ale třeba na severu kraje lokálně jen kolem 23 stupňů.

0: No a ve Zlínském kraji maximálně letních 26 stupňů Celsia. Míříme k ranním teplotám, mezi tím, co Čejkovice měří 17, Valtice 21. V Otrokovicích měříte po ránu 19 stupňů Celsia. Zdravíme i do Veselí nad Moravou, kde rtuť teploměru ukazuje na rovnou 20.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké pondělní ráno i na cesty opatrně na Břeclavsku u Milovic ve směru od Nových Mlýnů na silnici 3. třídy. Dejte pozor na sraženou srnu na silnici a připomínáme na silnici 2. třídy číslo 438 na Zlínsku u Otrokovic ve směru na Machovou. Zasahují záchranné složky u havárie osobního auta, jež narazil do stromu. Šťastnou pondělní cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Vláda chystá umožnit registraci vozidel bez návštěvy úřadů. Více prozradíme za pár minut. Teď 3,5 minutky po 6. hodině slibování The Rembrandts.

0: 10 minut po 6. hodině, Dermot Kennedy, krásné pondělní ráno, Moravo, nezapomeňte do zbrusu nového pracovně prázdninového týdne s tobitou správnou, tedy pravou nohou. Základečku Lučenzo, Don Omar, Danza Kuduro a muzika z filmu Rychle a zběsile. Rozhodně ne Rychle a zběsile na silnicích, ale je pravda, že něco půjde zase o něco svížnějš, tedy ale v tom, alespoň v to doufáme, protože registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online, tedy bez návštěvy úřadu a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím alespoň návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu bychom mohli zařizovat přes portál dopravy. Tak doufejme, že to zase klapne. Celkem solidní záležitost. Rozhodně by to bylo mnohem snazší a rychlejší.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: To v Silence, 6 hodin 18 minut, krásné pondělní ráno, Moravoj, dnes 27. července pro vás máme připraveno ranní téma. Dneska se ptáme, jestli se vám někdy stalo, že vám neodhadli věk. Určitě bylo příjemné, když vám hádali méně, ale stalo se třeba, že vám hádali i více. Neodhadli vám někdy věk, při jaké příležitosti? Určitě jste se pobavili, tak nám to napište třeba na Facebook Rádia Jich, ať se pobavíme i my a hlavně posluchači ranní jízdy Rádia Jich, protože i v úvodu nového pracovního týdne je potřeba humoru. No a i na linku 606 703 889 můžete posílat SMSky anebo WhatsApp zprávy v případě, že se chcete zapojit do ranního tématu. Tak moc děkujeme, první vaše komenty tradičně nabídneme před 7 hodinou. Teď jsou tady pro vás Miraj a Malinovej syrup.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Vlna veder, ale dneska v pondělí 27. ještě příjemných letních, maximálně 28 stupňů Celsia a z počátku dne taky víceméně zataženo. Ostatně, jak zaznělo v předpovědi počasí, pojďme teď k hitům pro dobrou náladu. Co nevidět v éteru, třeba Eagle Eye Cherry a Safe Tonight. Mikolas Josef a Ferrari. A po půl sedmé v pondělní raní je taky opět Radeček Maria Čírová. Vloupám se. Vojta má připraveny krátké pondělní jihomoravské zprávy, tak se pojďme poslechnout, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezké letní ráno, Moravo, za minutku bude půl sedmé.
2: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
3: Brno chce udělat pořádek ve výdejních boxech e-shopů a přepravních firem. Radnici vadí například boxy umístěné v trávě bez přístupové cesty, natěsno mezi budovami nebo ve starých garážích na sídlištích. Kancelář architekta města proto připravila pravidla, podle kterých by se boxy posuzovaly i na soukromých pozemcích. Centrum Otrokovic čekají od začátku srpna dopravní omezení. Od 3. do 13. srpna bude kvůli opravě uzavřená část ulice doktora Edvarda Beneše. Od 17. do 25. srpna se bude pracovat v Havlíčkově ulici při provozu v jednom pruhu. Opravy mají silnice připravit na modernizaci železniční tratě Otrokovice-Vizovice, která je v plánu příští rok.
2: Radio Jih, počasí.
3: A o půl sedmé se podíváme také na ranní teploty. 19 stupňů hlásí Velká nad Veličkou a Dolní Němčí. 20 je u nás v Hodoníně, 21 v Sedleci u Mikulova.
2: Radio Jih, doprava.
0: A znovu taky na cesty, konkrétně na silnici první třídy číslo 52 na trase z Brna na Mikulov. Za nádrží vodní mlýny dejte pozor na pneumatiku na silnici. A připomínáme, na silnici třetí třídy na Břeclavsku u Milovic ve směru od Nových mlýnů dejte pozor na sraženou srnu na silnici. Šťastnou pondělní cestu z ranní jízdou rádia Jih.
4: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.

Tak někteří naši představitelé státu oživují plány na zkrácení základní školy, tvrdí zrušme devátou třídu, ať mladí dřív pracují. Ministr školství Robert Plaga je proti, mrkneme na to už za pár minut. Teď v ranní zdi rádia jejich Eagle Eye.

0: letní prázdniny, tak se v pondělí 27. trošku popasujeme s jedním školským tématem, protože Česko po x letech znovu řeší, jestli by se měla zrušit 9. třída základní školy. Debatu otevřel šéf SPD Okamura a podporu našel také u premiéra Babiše. Podle nich by mladí mohli dřív nastoupit na střední školu a následně i do práce. Okamura navíc tvrdí, že by stát mohl ušetřit až 50 miliard korun ročně. To ministr školství Robert Plaga je ale proti. Upozorňuje, že u vzdělání by neměly být hlavním měřítkem peníze, ale především zájem dětí a kvalita výuky. Kritici navíc připomínají, že by se učivo z 9. třídy muselo přesunout do nižších ročníků a žáci by si budoucí obor vybírali ještě dřív. Problém by byla také kapacita středních škol. V přechodném roce by totiž na přijímačky zamířili zároveň osmáci i deváťáci. Sporná je i slibovaná úspora. Podle analytika Karla Gurgláka by reálně mohla dosáhnout zhruba 12 miliard, nikoli 50, jak říká Okamura. No tak uvidíme, jestli Česko zažije zrušení 9. třídy základní školy.
1: Máte rádi dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Pivní festival ve Vracově se koná v sobotu 1. srpna od 13 hodin ve sportovním areálu. Na dospělé čeká široká nabídka piv, výborné občerstvení, soutěž kapel a večerní koncert skupiny The Roxette World Roxette Tribute Band. Děti se mohou těšit na driftovací vozítka, soutěže, malování na obličej a mnoho dalšího. Vstupenky zakoupíte na webu vracov.kaktus-arena.cz nebo na místě.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Ranní téma a fůvor nového pracovního týdne, to bude o věku. Stalo se vám, že vám neodhadli věk? Třeba, že jste někam přišli a mysleli si, že jste mnohem mladší, než vypadáte, a nebo naopak. Určitě jste nějaké takové situace zažili, v mnoha případech jste se nad nimi určitě i zasmáli. Tak pojďte dát nějaké ty vaše historky ze života do ranního tématu ranní jízdy rádia.
1: A jak je vidět, tak se nezaměňují pouze roky, ale občas také jména. Píše nám Karla, zdravím, jednou byla mamka nemocná, já jsem šel s taťkou na pohřeb nějaké vzdálenější tety, bylo mě 24 let a zbylé tetičky a strýčkové mě objímali a říkali, Vlastičko, ty ses vůbec nezměnila. Tož tak, píše Karla.
0: Moc děkujeme, Magdalena se přidává k rannímu tématu. Když jdu jednou za čas koupit pivko na grilovačku, tak po mně vždycky chtějí občanku a to mi už táhne na 40. No ale Magdaleno, to musíte říct, že vás to určitě potěší, ne?
1: No já si myslím, že to je problém spousty takových krásných jihomoravských žen a stejně tak se s tím potýkají jak také ostatní, kteří jdou třeba kupovat víno do obchodu, stejně jako miláček Ivety.
0: Ty si máš nějaké problémy, když si jdeš kupovat nějaké vínečko?
1: Já mám problémy potom, co ho koupím.
0: Jo. Zase si říká, že byť vypadáš sice mladě, tak ne, zas až tak mladě, že by po tobě musel chtít někdo občanku.
1: Ale je pravda, že tu otázku na občanku dostávám. Jo? Je to už jako v dnešní době mi přijde takový, jako taková klasika.
0: Jako chlapa ti to štve, že vypadáš pořád mladě, anebo si říkáš tak dobrý, nestárnu.
1: Je mě to asi jedno, hlavně, aby mi to prodali v ten moment.
0: Protože podobně to má i Patrik, ten píše, to se mi stává pořád. Teď je otázka, Patrik, jestli ti typují míň, anebo ti typují víc.
1: No, to už záleží potom asi na konkrétním případu a na konkrétním vizuálu toho, jak se o sebe člověk stará.
0: Ale evidentně to platí, že čas od času někdo někomu neodhadne věk. A my se na to dneska ptáme, kdy se vám to stalo, při jaké příležitosti.
1: A tobě je kolik, prosím tě, 63?
0: 62.
1: Jo, tak, sorry.
0: Tak, jestli to měl být humor, tak dobře. Ale musím říct, my váši lepší vtipy.
1: No jo, je pondělí.
0: Tak napište nám na Facebook Rádia Jih, jestli se vám stalo, že vám neodhadli věk. Napište nám to také SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889 a do příští hodiny si Vojta nachystá nějaký lepší vtípek.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: úvod nového pracovního týdne v ranní z Jerárych, taky Lady Gaga, po 7. hodině DJ Antoine. Další hodinku, pondělní ranní zde za tem 27. července okoření kapela Krištof. A nabídneme kousek, jež ocení všichni milovníci Taylor Swift. Brno připravuje regulaci výdejních boxů, co si pod tím představit, prozradí už za chviličku Vojta v čerstvých pondělních jihomoravských zprávách rádiej a navrch přihodíme aktuální předpověď počasí. Dnes maximálně 8 a 20 stupňů Celsia, ale připravit se v tomto týdnu máme na úmor, ne vedro.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
2: Co je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Brno připravuje regulaci výdejních boxů a centrum Otrokovic čekají od začátku srpna dopravní omezení. Brno chce udělat pořádek ve výdejních boxech e-shopů a přepravních firem. Ve městě jich je už kolem 700, z toho asi 200 přibylo jen za poslední rok. Radnici vadí například boxy umístěné v trávě bez přístupové cesty, natěsno mezi budovami nebo ve starých garážích na sídlištích. Kancelář architekta města proto připravila pravidla, podle kterých by se boxy posuzovaly i na soukromých pozemcích. V širším centru a na významných ulicích by nově neměly stát vůbec, zamířit mají například do obchodu nebo na dvory. Centrum Otrokovic čekají od začátku srpna dopravní omezení. Od 3. do 13. srpna bude kvůli opravě uzavřená část ulice doktora Edvarda Beneše. Od 17. do 25. srpna se bude pracovat v Havlíčkově ulici při provozu v jednom pruhu. Změní se trasy autobusů, linky 55 a 57 budou prodloužené k zastávce Centro Malenovice a některé spoje vynechají zastávku doktora Edvarda Beneše. Řidiči pojedou objížďkou přes sídliště před nádražím a město připraví náhradní parkování. Opravy mají silnice připravit na modernizaci železniční tratě Otrokovice-Vizovice, která je v plánu příští rok.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: V úvod nového pracovního týdne nás podle meteorologů čeká proměnlivá oblačnost, tedy od severozápadu se místy vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. V jižních okresech očekávají srážky s menší pravděpodobností později odpoledne a večer. Začnou přehánky postupně ustávat a oblačnost ubývat, nejčastěji na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 28 stupňů Celsia, přičemž na severu kraje lokálně jen kolem 23 stupňů a ve Zlínském kraji maximálně 26. Aktuálně skoro 3 minutky po 7 hodině v Brně 22, po 21 stupních Celsia máme ve Velké nad Veličkou a Polešovicích rovnou 20 měříte v Boleradicích.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing

0: pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Na dálnici D1 na 174. kilometru, jak už od nás víte, směrem na Jihlavu stojí porucha na nákladní auto, tak projíždějte opatrně a na silnici 1/52 na trase z Brna na Mikulov za nádrží vodní mlýny dejte zase pozor na pneumatiku na silnici. Šťastnou pondělní cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: No a za pár minut prozradíme, kdo má svátek a mrkneme i Lehoulince do historie. Teď DJ Antoine.

0: 11 minut po 7 hodině v pondělní raní z Day One Republic, C9 kapela Krištof, anebo kočky z kapely Atomic Kitten. Všem Věroslavům v úvodu nového pracovního týdne vše nejlepší. Věroslav je slavný svojí vírou, alespoň tak se vykládá význam tohoto jména. Věroslavům blahopřání k dnešnímu svátku míří z raní zdy rádych na Břeclavsko, kde jich máme 17, na Brněnsku 26, Znojemsko jich hlásí v počtu 7, Hodonínsko v počtu 5. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví Dora a Kamélie, tak hafanům a kočičkám všechno nej. Dnes žijí s cukrovkou miliony lidí a pro mnoho z nich je inzulin každodenní samozřejmostí. Před 105 lety ale nic takového neexistovalo. 27. července roku 1921, a to už nahlížíme do historie, se kanadským vědcům Frederiku Bettingovi a Charlesi Bestovi podařilo inzulin takzvaně izolovat vůbec poprvé. Objev, který během jediného roku vedl k první úspěšné léčbě pacientů, proměnil cukrovku z téměř jistého rozsudku smrti v nemoc, se kterou se dá žít. Dodnes je považován za jeden z největších průlomů moderní medicíny, na kterém navíc jeho objevitelé vydělali pouze jeden jediný dolar. Věřili totiž, že lék má být dostupný všem lidem. Kdybychom těmto šikovným americkým vědcům chtěli poslat SMS-ku, zvládneme to v 21. století během několika vteřin. Ovšem před 160 lety taková cesta jedné jediné zprávy přes Atlantik trvala i 2 týdny. To změnil 27. červenec roku 1866, ano už tehda, kdy párník Great Eastern dokončil položení prvního trvale funkčního transatlantického telegrafního kabelu. Evropa a Severní Amerika tak získali stále spojení a zprávy, které dříve putovaly lodí, začaly přicházet během několika minut. Pro tehdejší svět to byla komunikační revoluce srovnatelná s nástupem internetu, tak asi si to dokážeme představit, že když něco trvalo 2 týdny a potom z ničeho nic to bylo pár minut, tak to byl neskutečný pokrok. Zpátky ale k Věroslavům, jež mají po celý dnešní den svátek, posíláme v pondělí 27. slibovaný hudební dárek, který je kapela Krištof a hned teď.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 7. Kočky z kapely Atomic Kitten v pondělní ranní jízdě. Už jsme to nakousli, že na Moravu dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě místy pod mrakem a teploty letní, nikoli tropické, tak v nadcházejících dnech už se dočkáme tropických teplot, místy supertropických, tak určitě krom koupáku přijdou na řadu i pořádné zmrzliny a nejenom pro lidi.
1: Přesně tak, protože ochlazení v podobě zmrzliny si třeba v Ostravě mohou vychutnat nejen lidé, ale i pejsci. U nákupního centra Avion tam prodávají speciální psí zmrzku, stojí stovku a vybírat můžou hafani z 5 různých příchutí. Je tam hovězí, kachní, krůtí, arašídová s banánem, ale pozor, taky vegetariánská. Podle majitelky stánku s touhle psí zmrzkou vede hlavně hovězí varianta a celá tahle ta zmrzka pro pejsky je založena téměř 80% na vývaru s masem a doplněná je právě potom těmi různými ingrediencemi. Důležité je pro všechny chovatele, že neobsahuje cukr ani laktózu, takže je pro psy mnohem vhodnější než běžná lidská zmrzlina, kterou někteří páníčci svým čtyřnohým chlupáčům v létě dávají. Tenhle ten původně polský hit se postupně dostává na trhy nejenom u nás, ale také v dalších zemích a jelikož se prý podle majitelky kiosku uchytil, tak se chystá i další nová psí příchuť. No, tak jsem zvědavý, jestli to bude třeba nějaká, která voní po kočkách nebo něco takového.
0: No, samozřejmě pro psa vegetariánskou chudák pes je.
1: Mě by zajímalo, jak u psa zjistíš, jestli je vegetarián, jestli jako chce, nechce, jestli mu dáš dvě misky a on si vybere, nebo jestli provedeš nějaký...
0: Víš co, majitelé,
1: jo, napojíš na přístroje.
0: Majitelé psů si s tím určitě poradí, ale ještě když já jsem měl hafana, než odešel, tak musím říct si, kolikrát, když to otevíral granule anebo konzervu, tak by to kolikrát tu konzervu hodil člověk i na pálvičku, ohřál si to tak krásně vonilo. A já se vůbec nedivím, že se ostravská podnikatelka pouští i do tady tohoto, protože spousta majitelů těch psů, i když ta zmrzka stojí kilo, jim určitě dobře v tom
1: hlavně létě. V těch městech je to fakt potřeba skrz to, že se jim často vaří i tlapky na chodníku, takže každé ochlazení v těch tropech opravdu může pomoct.
0: To zcela určitě. 7 hodin 22 minut od psích zmrzlin k muzice, člověčí k muzice. Dáme si zpěvačku Taylor Swift. Hezké pondělní ráno, Moravo. Mimochodem jsem dostal chuť na tu zmrzlinu.
1: Na tu hovězí, krůtí nebo vegetariánskou?
0: Ne, čokoládovou vanilku bych si dal.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hollywood Hills na Bidnou Sunrise Avenue. A chybět nebudou BB Rexa a DJ David Guetta. Stejně jako pondělní krátké jihomoravské zprávy. Přiblížíme ranní moravské teploty a zavítáme za vámi i na cesty.
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojih.cz.
2: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme skoro 2 minutky po půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Včera odpoledne hořelo v hodonínském Burgers Fresh Burger Bistru u zimního stadionu. Budovu muselo ještě před příjezdem hasičů opustit 35 lidí a vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Na místě zasahovalo 10 jednotek hasičů, příčinou byla technická závada na fritéze. Zlín znovu prodává chátrající budovu bývalého soudu v centru města. Ve veřejné soutěži za ní i s pozemkem požaduje nejméně 50 milionů korun. Na místě mají vzniknout byty, kanceláře a obchody, projekt ale budou muset posvětit památkáři.
1: Rádio Jih. Počasí.
6: Mrkneme také na aktuální teploty. 21 stupňů Celsia hlásí Čejč a Staré Město u Uherského Hradiště, v Brně stejně jako v Ladné měříte 22.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme za vámi také na cesty na D2 mezi 41. a 35. kilometrem směrem od Břeclavi na Brno. V pravém pruhu probíhá údržba zeleně, projíždějte opatrně. A pozory, v Brně v Purgesově ulici na úrovni Lesné ve směru právě na Lesnou havarovalo osobní auto do svodidel. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Sihem šťastnou pondělní cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Tak 90. se dají oslavit samozřejmě různým způsobem, dortem, rodinou večeří, nebo trochou adrenalinu.

0: Zpěvačka Katy Perry v 7 hodin a 40 minut, krásné pondělní ráno, Moravo. Jak už jsme nakousli před pár minutkama, devadesátiny se dají oslavit dortem, rodinou večeří, ale třeba taky trochou adrenalinu, nebo výstupem na Kilimandžáro, a to je v podstatě takové rovnítko. Právě tuto nejnáročnější variantu si vybral Art Ulen z Kalifornie, který v den svých narozenin stanul na nejvyšší hoře Afriky ve výšce 5895 metrů. Cesta mu trvala 11 dní a doprovázeli ho horští vůdci a noseči. Ti mu nahoru vynesli nejenom narozeninový dort, ale také židli, aby si mohl na vrcholu na chvíli odpočinout. Art se na výstup připravoval hned několik měsíců. No a nutno podotknout, že na Kilimandžáru přitom nebyl poprvé, vyrazil tam už po čtvrté a po třetí se dostal až na vrchol. Podle tanzánských úřadů se zřejmě stal nejstarším člověkem, kterému se to podařilo. Rekord ale ještě musí potvrdit Guinnessova kniha rekordů. Tak nevím, co si budeš přát ty k 90. narozeninám, ale myslím si, že výstup na Kilimandžáro, a to tě nechci podceňovat, to nebude.
1: On se nám s těmi vitálními seniory trošku roztrhl pytel. Minulý týden jsme tu měli 94-letého chlapíka na vodních lyžích. Teď tu máme 90-letého skoro až horolezce. Já se bojím, co přijde příští týden.
0: No tak je to jedině dobře, že i v tom věku se dá prostě ještě pořádně žít, že no, nesedíš jen doma u televize.
1: Předpokládám, že to je nějaký výsledek toho celkového životního stylu, no, který člověk musí vést asi aktivně a nebýt takový ten povaleč gaučový, jak máme někteří tak v oblibě.
0: Souhlasím naprosto s tebou, tady se zase ukazuje, že věk je opravdu jen číslo. Sunrise Avenue, a když už tady bylo Kilimandžáro, tak i Hollywood Hills.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut před 8. Dvojici utvořili Bibi Rexa a DJ David Guetta. Výsledek jste slyšeli v pondělní ranní jízdě za ten 27. Za chvíličku muzika z let 90. Robert Miles, Maria Nyler a One and One. Teď už ale k našemu rannímu tématu. Ptáme se, jestli se vám stalo někdy, že vám někdo hádal o dost víc, nebo naopak o dost méně let. Při jaké příležitosti to bylo a třeba taky můžete napsat, jak moc se netrefil ten dotyčný či ta dotyčná.
1: Očividně je to mezinárodní problém, protože nám ze Slovenska píše Katka, ano, stále, naposledy v kině ma nechceli pustit, lebo v raji je to 18+, a já vyzerám moc mlado. A to mám prosím pěkně 28. V obchodě, keď mám koupit už len šampaňské, tak je problém, asi budem věčně mladá. Katko, ale tak to jsou docela hezký problémy, ne?
0: To ano, já si myslím, že s Katkou by mnohé dámy třeba taky měnili, že? V 28 vypadat na 18 jako 10 let už je docela solidní, ne?
1: No když vezmeš, že je to vlastně víc než třetinový rozdíl z toho celkovýho věku.
0: Dobře, tak s matematikou a trojčlenkou na mě nechoď. Přidáme Magdalénu, to je furt. Jela jsem autobusem, hlásím cílovou stanici a řidič se ptá, sleva? Ne, však já jsem mladica. Však já jsem myslel studentskou, říká řidič. Zasmáli jsme se a život dál. Hezký den přeji. Magdaléno, moc děkujeme za tento krásný příspěvek a zdravíme řidiče a samozřejmě řidičky autobusu vůbec městské hromadné dopravy. Myslím si, že oni by taky mohli povídat.
1: No, já si myslím, že ti toho mají na zážitky.
0: Já chcou slevu jak ještě, kdyby... já jsem ještě mladý, nebo já jsem ještě mladá.
1: A já jsem tu průkazku zapomněl doma.
0: Jo. Stalo se vám, že vám neodhadli věk? Při jaké příležitosti dejte nám vědět přes Facebook rádi, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Moc za to děkujeme, přejeme krásné pondělní ráno, ať se vám daří.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: za chviličku v pondělních jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště!

0: koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
1: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
2: Dobré pondělní ráno, Moravo, za minutu bude 8.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
3: www.klimastyle.cz.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: V Hodoníně včera hořelo Burger Bistro u zimního stadionu a Zlín znovu prodává budovu bývalého soudu v centru města. Požár fritézy zaměstnal včera odpoledne hasiče v Hodoníně. Kvůli požáru v Burgers Fresh Burger Bistru muselo budovu ještě před příjezdem hasičů opustit 35 lidí a vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Na místě zasahovalo 10 jednotek hasičů, které dostaly plameny pod kontrolu během 20 minut. Jedna žena se při události nadýchala kouře a skončila v péči záchranářů. Předběžná škoda dosahuje 900 tisíc korun, příčinou byla podle hasičů technická závada na fritéze. Zlín znovu prodává chátrající budovu bývalého soudu v centru města. Ve veřejné soutěži za ní i s pozemkem požaduje nejméně 50 milionů korun. Nový vlastník bude muset respektovat podmínky města, které chce spolu rozhodovat o podobě budoucí zástavby. Na místě mají vzniknout byty, kanceláře a obchody. Záměr však bude muset nový vlastník projednat také s památkáři, protože objekt leží v památkové zóně.
5: Počasí.
2: Dnes máme očekávat proměnlivou oblačnost. Od severozápadu se místy mohou vyskytnout přehánky, výjimečně nějaká bouřka. V jižních okresech očekávají meteorologové srážky s menší pravděpodobností. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnost ubývat nejčastěji na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty až 28 stupňů Celsia, i když na severu kraje lokálně jen kolem 23 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 26. Míříme k ranním teplotám minutku po 8. Moutnice 22, ale 24 stupňů Celsia už teď aktuálně měříme v Břeclavi, ve Starém Podvorově a v Sedleci u Mikulova.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
2: Na okraji Brna je i nadále neprojezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny poblíž dálnice D1. Na silnici spadly dráty vysokého napětí, objízdná trasa vede přes Bedřichovice. Připomínáme, na D2 na 41. až 35. kilometru směrem od Břeclavy na Brno v pravém pruhu U probíhá údržba zeleně a v Brně v Porgesově ulici na úrovni Lesné ve směru na Husovice havarovalo osobní auto do svodidel. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou pondělní cestu z raní z Dobrá rádia.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: 8:02 v pondělní ranní jízdě slibovaný Rangem Bowman a jeho pecka Human a v této hodince taky soutěž Dejte si pozor na jazyk. Hrát budeme Olupeny na Den princ

0: Do pondělní raní z Dyrádek zavítal v čase 8 hodin 8 minut náš dnešní milý host, kterým je Filip Švrček z veslařského klubu Hodonín, jinými slovy z hodonínského vesláku. Filipe, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: My jsme dneska ráno v ranní jízdě, než se pustíme do toho rozhovoru, mluvili tady s kolegou Vojtou o tom, že v Ostravě nějaká paní prodává zmrzlinu pro hafany a já říkám, kurňa, já teď mám akorát chuť na nějakou zmrzku. Musím říct, dámy a pánové, Filip mě a kolegovi zmrzlinu přinesl, tak bych ti chtěl takto oficiálně moc poděkovat. Já jsem říkal, že škoda, že jsem si neřekl o řízek s bramborovou kašou, ale to je možná příště. Ne, je to fajn. Tak dnes si budeme spolu povídat na rádiích o třech tématech, které se vesláku v Hodoníně bezprostředně týkají. Tím prvním bude Hodotriatlon, tedy vůbec první triatlon v Hodoníně, který se uskuteční už tuto sobotu 1. srpna. Dále představíme projekt Kolečkovny, tedy místa, kde si půjčíme koloběžky, longboardy, kolečkové brusle, kolečkové lyže i klasická kola a na závěr probereme nábor do veslařského klubu. Máme toho před sebou opravdu hodně, tak pojďme na Hodotriatlon. Filipe, co stojí za nápadem zapsat Hodonín do mapy českého triatlonu?
1: Hele, víš co, jednak na vesláku nebo z vesláku se začala plánovat a letos se i postavila nová cyklotrasa, nová cyklostezka. Zároveň v létě suchou přípravu předtím, než začneme zpátky veslovat, triatlon standardně zapojujeme, takže dohromady kompletně zázemí přišla myšlenka, pojďme udělat triatlon a tak, aby byl divácky zajímavý, tak, aby byl i velmi nějak kompaktní pro závodníky, takže jsme přišli tady s touhle myšlenkou a postavili vlastně závod, který je v okruzích a všechno se protíná právě na vesláku, takže tohle to byla hlavní důvod, hlavní myšlenka.
0: Triatlon, jak mnozí určitě vidí, to je plavání, jízda na kole a běh. Prozraď nám, jaké všechny závodní kategorie jsou otevřené?
1: Tak jak už jsem zmínil, jednak tím, že je to součástí nějaké přípravy, tak jsme do toho zapojili i vlastně takové ty naše nejmladší, což je přípravka, takže od 8 let, si můžou zkusit už první triatlon, krátký, následně žatstvo, to je nějakých 10 až 14 roků, dorost 15 až 18 let, no a potom dospělí, kde jsme ještě připojili jakousi master skupinu 50+, takže je to vlastně celá jakási věková škála, plus rodinné štafety, kamarádské a firemní štafety. Takže myslím si, že si přijdou na své všichni.
0: To určitě. Pojďme přiblížit konkrétní tratě, jak vypadají, kde se bude plavat, jezdit na kole i běhat. A pojďme zmínit taky zázemí pro startující.
1: Tak co se týče plavání, tak tam je to jasně dané, řeka Morava a v prostoru přístaviště, tam máme nachystaný jeden takový hezký skok právě z betonového mola, kde normálně se skákat nesmí, tak tady to máme zapojené do toho. A následně se vlastně pustíme do kola. Ta myšlenka první byla, využijeme asfaltu, pojedeme po cyklostezce, pojedeme to na silničkách, nicméně přišli triatlonisti a říkají, tady určitě ne, tady to nebude úplně bezpečné, takže pojďme spíš udělat přes les, takže jsme vytvořili trasu, myslím si, že moc hezkou, je to takový možná první single trail, nebo trail jakoby Hodonínem, který kombinuje právě jak cestu lesem, tak tou asfaltkou a vrací se zpátky vlastně po lesní cestě na veslák. No a potom už následuje běh, který je jednak ve dvou okruzích, jeden je krátký, tam pojedou vlastně ty menší, to řeknu později, triatlony a pak je vlastně dlouhá přes Rybáře. Takže i běžecky si myslím, že to bude zajímavé. Jsme na placce, jsme na rovině, takže...
0: Jo. Žádný kopeček nás nečeká, žádný krpán. Ne. Už jsme prozradili, že Hodotriatlon se uskuteční tuto sobotu 1. srpna na Hodonínském vesláku. Jak je to s registracemi pro malé i velké závodníky a co startovné?
1: Registrace probíhají na webu, co se týče registrovaných, tak v dnešním dní máme nějakých 70 závodníků a startovné je podle kategorií, to znamená od 100 koruny, to je to menší, mladší, až po 500 korun, kde je vlastně jakoby nejdražší startovné pro dospělé.
0: Triatlonu samozřejmě neodmyslitelně patří i fandění a povzbuzování. Myslí Hodotriatlon i na diváky?
1: Já myslím, že jo, myslí, krom toho, že sám o sobě bude triatlon velmi divácky zajímavý a bude také nachystaný doprovodný program, a to jak na vodě, tak i na suchu, o které se postará naše nová půjčovna Kolečkovna a večer se můžou diváci těšit na letní kino.
0: Filipe, kde najdeme podrobné informace pro startující i pro diváky o sobotním hodu triatlonu? Ty jsi zmínil nějaký web ohledně té registrace, ale pojďme ho taky říci fyzicky.
1: Jo, všechno se dá najít na webových stránkách hodu triatlonu. Já se možná teďka dostanu do takové smyčky. Jedná se o, nebo ten web je hodotriatlon, takže hodotriatlon.cz.
0: Úplně v pohodě. Hostem rádia zůstává Filip Švrček z veslařského klubu Hodonina. Za malou chvíli se vrátíme k novému projektu Kolečkovna, který ostatně zažijete v plné parádě právě i na hodotriatlonu.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Your husband is coming.
1: Osm hodin 17 minut, zpěvačka Ray a Where is my husband? Co nevíjet mandražia, hledá se žena. Při pondělku jste na ledění na vlnách rádia, jejich rádia Jižní Moravy. My jsme za to samozřejmě velmi rádi a pokračujeme v našem povídání s Filipem Švrčkem z Vesláku v Hodoníně. Filipe, ještě jednou vítej ve studiu.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Jako jedno z lákadel sobotního hodotriatlonu, o kterém byla řeč, pro diváky si zmínil kolečkovnu. Představíš nám tento projekt trošku blíže, prosím?
2: Jo, už s triatlonem jsem zmínil novou asfaltovou cyklotrasu, která vede po hrázi z Vesláku směr Rohatec, no a na ní jsme navázali vybavením a zázemím. Že hlavním tahákem jsou kolečkové lyže a silniční koloběžky, ale lze půjčit i brusle, longboardy, kola a víceméně vyrazit jak po hrázi, tak směrem přes louky.
1: Mm-hmm. Jedním ze sel kolečkovny je i objevování krásy kolem řeky Moravy. Najdou pak lidé třeba na Vesláku i potřebné zázemí, když si nějaký ten sportovní prostředek vypůjčí?
2: Určitě. Pokud nepotřebujete půjčovnu, respektive máte třeba i své, máte, pořád můžete přijet autem, šatně se v klidu přezout, následně osprchovat a zase navonět, odjet. Můžete se najíst nebo napít u nás v kafe Veslák a to je vlastně jakoby uzavřené do jakéhosi komplexu. Mm-hmm. No a co se týče ještě i toho zázemí, tak pro nás je zásadní i jakási funkčnost té cyklotrasy jako takové. To znamená, každý pátek projíždíme tu asfaltovou část s kartáčem a čistíme ji tak, aby vlastně všechny ty aktivity byly co nejpříjemnější a nejbezpečnější.
1: Tak to je paráda. Prozraď prosím, kde kolečkovnu najdeme a případně kde se o ní dozvíme více informací.
2: Ale kolečkovna je součástí Vesláku jako takového, takže stačí přijet na Veslařský klub v Hodoníně, na parkovišti se ohlédnout do doprava a každý už uvidí velký banér kolečkovny a přesně tam za dřevěnou pergolou ji najdete. Mm-hmm. Jinak více informací najdete na webu kolečkovna.cz.
1: Prozraď prosím, jak má o prázdninách kolečkovna otevřeno a jak to bude třeba i od září, protože předpokládám, že bude ještě pěkné počasí, bude se dát jezdit.
2: Co se týče otevření, tak oficiálně nebo tam, kdy na vás vůbec budou jakoby čekat nějaká obsluha, tak je přes týden od 2 hodin do 8 do večera, ale je možno se domluvit i v průběhu dopoledne a sobota, neděle je od 8 do 8. Mm-hmm. Co se týče září, bude to individuální přes týden a víkendy budou stále od nějaké 9 do 7 hodiny.
1: Mimochodem, kolečkovna není jenom půjčovna, ale nabízí i akademii, test centrum a servis. Prozradíš nám, Filipe, krátce, co vše se pod těmito aktivitami skrývá?
2: Víš co, tady ta myšlenka přišla zejména s tím, že když jsme přišli s tím, že budeme jezdit na kolečkových lyžích, tak strašně moc lidí přišlo, ale já bych to chtěl zkusit. Ale neumím to. A umíte nám s tím pomoct. No a na základě toho jsme přišli právě z akademii a vlastně z možností nějakých kurzů, jak na kolečkových lyžích, tak bruslích. Co se týče test centra, tak s partnery, který nám vypomáhali vybavit právě kolečkovnu, tak jsme se domluvili, že bude možné zapůjčit právě různé vybavení od standardního, to, co máme v půjčovně, po lepší. No a servis na to navazuje, i ty naše věci potřebujeme mít v pořádku, takže když někdo potřebuje něco pospravovat nebo poštelovat, tak jsme tam připraveni na tady tohle.
1: Seřídíte to jako odborníci. O projektu Horonínské kolečkovny jsme si povídali na Rádiu X s Filipem Švrčkem. Ten s námi zůstává i nadále, protože zastupuje Veslařský klub Hodonín a to je tím pádem nejpovolanější člověk skrze celý tento klub a vlastně i areál. Za chvíli si budeme povídat o náboru dětí na veslování, o možnostech veslování pro dospělé, aktuálních výsledcích Veslařského klubu a taky o novinkách v areálu Veslář.
3: Rádio J, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Jisto rád jejich mandra, že hledá se žena. Ve studiu s námi stále Filip Švrček z veslařského klubu Hodonín. Co všechno dnes nabízí areál Vesláku v Hodoníně? No, on už to totiž, dámy a pánové, není jen areál veslařského klubu, ale i mnoho dalších sportovních aktivit a hlavně i skvělých akcí. Tak představ nám, prosím tě, Filipe, váš areál.
1: Ano, máš pravdu, i když je veslování pro nás den a z areálu jsme udělali multifunkční a hlavně sportovně komunitní prostor, zaměřený na dračí lodě, jogu, paddleboard, beach volejbal. Součástí je dnes i otevřené přístaviště, zmíněný triatlon, chystáme exhibici biatlonistů, krásné, myslím si, že letos jsou velmi krásné drakobití s podtitulem Karneval, v srpnu i letní kino, seniorské cvičení a dalších aktivit. Zase bych tu byl asi dlouho, kdybych měl vyjmenovat všechno, takže si myslím, že se to už uzavřelo do takového jakoby kruhu a cílem je, aby prostě se to stalo jako jeden z prostorů, kde se sportuje.
0: Pořád je samozřejmě, jak už taky zaznělo, veslák domovem veslařů a ti jsou rozhodně úspěšní. Pojď se pochlubit aktuálními výsledky. To rádi slyšíme.
1: Hele, jako nejvýsledek zatím, říkám zatím, protože za 14 dní je mistrovství světa juniorů, tak jsou juniorské medaile z mistrovství Evropy, kdy Matěj Babřík skončil, nebo vyhrál vlastně na osmě, byli zlatí, a Ingrid Bauer na čtyřce, teda na osmě taky s holkama byli třetí, takže to jsou asi jako takové ty mezinárodní, ale myslím si, že se nám velmi podařilo mistrovství republiky dorostu a starších, kde jednak párová čtyřka, osma dorostenek, byly stříbrné, byly tam republikové tituly na skifech individuální a myslím si, že se to podařilo, že letos bylo jakoby hojně na právě při mistrovství republiky. Máme velmi kvalitního skifaře Tomáše Kováčika, který letos vyhrává, kde může, byl na olympijských nadějích, vyhráli olympiádu dětí a mládeže v Praze, takže jako myslím si, že letošek je jako povedený.
0: No, kvalitní práci odvádíte, moc za to děkujeme. Pravdoucí je ta, že když rodiče pomáhají dětem s výběrem sportu, pro část jsou rozhodně důležité výsledky daného klubu nebo oddílu, protože přirozeně chceme patřit k úspěšným. Jak je to s veslováním a dětmi, jinými slovy s nábory?
1: Víš co, tady je to poměrně složitá otázka, protože přijde mi, že všechny sporty dnes začínají už ve 4-5 letech a rodiče chtějí, aby dítě plavalo, chtějí, aby dítě bruslilo, hrálo hokej, hrálo fotbal. S veslováním je to složitější, protože my vlastně nemáme takovouhle loďku nebo možnosti, aby jsme už ty děti nějak opatřili v tomhle věku, takže u nás to začíná až většinou kolem 10., 11., 12. roku a buď je to tak, že někomu nevíde třeba ten společný komunitní jakoby sport a pak teprve směrují na individuální, takže hledají cestu. Nicméně já si myslím, že ti, kteří chtějí být u vody nebo chtějí být v poměrně hezké partě, tak určitě by měli zabrouzdat k nám na veslák a zkusit to. Jo, takže v tomhle si myslím, že je to celoroční záležitost, takže nábor kdykoliv, tady není potřeba čekat na ten den D, kdy vlastně se otevřou jako nábory, ale prostě přijít kdykoliv a zkusit si to.
0: Rozumím. Každopádně veslují i dospělí. Jak je to s nimi?
1: Veslují a snažíme se o to. Máme program pro vyloženě ty, kteří to zkusí po 20. roku. Máme na to uspůsobené loďky a zase kdykoliv, kdokoliv přijde s myšlenkou, chtěl bych to zkusit, tak určitě ať přijde a hledá víceméně někoho z trenéru, ten mu poradí, takže přijde kdykoliv na veslák a myslím si, že my jim říkáme hobíci, budou velmi rádi za kohokoliv, kdo přijde, kdo to zkusí. Zrovna teď rozveslovávám jednoho tady hodonínského pana podnikatele a myslím si, že na poprvé jsem měl hroznou radost, takže ať přijde každý, kdo
0: super. Možná, že takových váhavých je víc. Co bys kázal všem, kteří o veslování uvažují?
1: Ať se toho nebojí. Jako samozřejmě voda je respekt, nicméně děláme všechno pro to, aby to bylo co nejbezpečnější a rozhodně, aby překonali ten respekt ostych. Určitě nejsme uzavřený, takže jsme otevřený tady těmhle věcem. Takže ať přijdou, ať to zkusí. Jestli o tom přemýšlí, ať to zkusí.
0: No a na závěr je tady samozřejmě prostor pro vzkaz pro tvé svěřenkyně a svěřence i pro celý tým Vesláku.
1: Víš co, ten vzkaz, já bych spíš chtěl asi poděkovat. Poděkovat všem, že fungují. tak, jak si asi my trenéři a vůbec vedení jako přejem, bylo to kapánek horší poslední roky, teď se to zlepšilo, myslím si, že fungujem velmi dobře, takže díky celý týme a budeme rádi za to, když nás ostatní podpoří v tomhle a přijdou a zkusí to, takže pokračujte dál ve výsledcích, v tréninku a všechno se dostaví.
0: Filipe, ještě jednou moc díky za tvou dnešní návštěvu, ať se daří Hodonínskému veslařskému klubu a ještě jednou tě poprosím teď krátce o rychlou pozvánku na sobotní Hodotriatlon.
1: Já bych rád pozval všechny, ještě ty, kteří by chtěli závodit, stále registrace otevřené, jsou otevřené, myslím, že do čtvrtku, takže určitě přihlašujte. No a ty, kteří by měli, což by měl být celý Hodonín, pozbuzovat, přijďte, místa je spousty kolem dokola a bude to zajímavá podívaná.
0: Říká a zároveň hostem rádia jich byl při pondělním jítru Filip Švrček z veslařského klubu Hodonín. Filipe, díky moc, měj se a ať se daří.
1: Já také moc děkuju a mějte se.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jednu ze soutěží nabídneme.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Teď ale míříme na cesty na Brněnsku v Pohořelicích, v Lidické ulici u křižovatky s Hybešovou. Likvidují hasiči požár domů, počítejte s omezením. A ve Strážnici v Brněnské ulici směrem do centra u křižovatky s Rybářskou havarovalo osobní auto s dodávkou. Doprava tam zpomaluje. Tak opatrně si hem šťastnou pondělní cestu.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Do zahrady Věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: Máte srdce na pravém místě a chcete dělat práci, která má smysl? Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: 8 hodin 43 minutky, krásné pondělní ráno, Moravo, Valda Gang a Eldorado. No a vlastně takové Eldorado tady budeme mít i v naší soutěži.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Máme pro vás dvě vstupenky na Den princeze na rytířů, který jsou skutečně 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Fakt to bude velké, princezny, rytíři a spousta zábavy pro celou rodinu. V sobotu 8. srpna ožije zámek ve Slavkově u Brna tradičním Dnem princezen a rytířů. Na pódiu vystoupí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipops a Kája Bamboláček nebo kouzelník Pavel Kožíšek. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Podrobnosti najdete na webu denprincezen.cz. Tak už teď volejte na 518-345-678. Chcete-li si dát pozor na jazyk a získat dvě vstupenky na Den princezen a rytířů. Dobré ráno všem, komu Tutkošovi. Tak v tuto chvíli je telefonní linka 518-345-678. K nám sem do studia volná. Pokud nemáte plán 8. srpna, tak vězte, že na zámku ve Slavkově u Brna na vás čeká parádní program. Dobré jítro, Tutkošovi podruhé. Tak máme tady nějaké číslo a nedaří se nám spojit, tak to zkusíme ještě po třetí. Byla by škoda propásnout takovou šanci, ve které můžete získat tyto fantastické vstupenečky. Dobré ráno, komu nedaří se nám spojit? Co s tomu udělalo víkendu?
2: No já přísahám bohu, že jsem se snažil na to být hodnej, ale no, očividně jestli, si to se mnou nějak nerozumělo.
0: Jestli ty přísaháš, tak to teda dopadne blbý asi. No to říkám. No tak se nám bohužel nepodařilo spojit s našimi posluchači, takže dneska soutěž. Dejte si pozor na jazyk, neproběhne.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: 10 minut před 9. Rockseďáci, Sleeping in my car, za chvíličku je v čafárná Miraj, vzpomeneš si. No a právě v ranním tématu chcem, abyste si vzpomněli, jestli se vám někdy stalo, že vám někdo hádal o dost víc nebo naopak o dost méně let. Eventuálně při jaké příležitosti to bylo a třeba taky, jak moc se ten daný či ta daná netrefila do toho vašeho věku. Stalo se vám tedy, že vám neodhadli věk?
1: Své zkušenosti s tím má také Veronika, která píše: v Lidlu při kupování Friska po mně chtěla paní prodavačka občanku, ale tam je to asi běžná věc, chtěla ji totiž i po mamce, a když jim ségra dávala řidičák, tak to byl obrovský problém, protože se paní nemohla dopočítat, přitom tak jednoduché. To jsme se bavili už my dva dneska ráno, že trojčlenka, matematické, jakékoliv úkony, zákony nejsou ani tvou silnou stránkou.
0: A víš
1: že
0: co,
1: jo?
0: Jak jsi zvyklý prostě na ty kalkulačky, na ty počítače a všechny ty čísla dáváš do toho, tak z tebe vypadá, nebo na tebe vypadávají ty cifry, tak prostě taková ta klasická.
1: Jasně,
0: prostě
1: 3, se... 3 plus 3 je vždycky 7.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Já jsem věděl, že tu výšku doděláš. No, nevidět, že základy máš z pofršule. Pojďme se podívat na další naši posluchačku, v tomto případě Evu, která píše k našemu radnímu tématu. Když jsem kupovala látku, paní mi to stříhá, v tom manžel nakukuje dovnitř a říká: už jdeš? Říkám: ano, za chvíli. Jde ven a prodavačka říká: taťka už je nervózní, že? A tak já říkám: ale to je manžel. A prodavačka je: promiňte, on je asi hodně starší od vás, že? A já říkám: ne, o 2 roky. Ale udělala mě hned o moc hezčí den, manželovi už moc ne. Také vy děkujeme za tento příběh. O tom právě bylo dnešní ranní téma, že se prostě, že vám někdo neodhadl ten správný věk. No.
1: Občas se stane, že to člověk prostě netrefí, byť to myslí v dobrém.
0: Asi tak.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a

0: Centrum Otrokovic čekají od začátku srpna dopravní omezení. Podrobnosti nabídnou pondělní jihomoravské zprávy Rádia Jih zatem 27. července.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště!

0: koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mkalava Fest v Mikulově.

0: Se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde

0: hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
1: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
2: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
3: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
0: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
4: Hezké pondělí, je 9 hodin.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
5: www.klimastyle.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Brno připravuje regulaci výdejních boxů a centrum Otrokovic čekají od začátku srpna dopravní omezení. Brno chce udělat pořádek ve výdejních boxech e-shopů a přepravních firem. Ve městě jich je už kolem 700, z toho asi 200 přibylo jen za poslední rok. Radnici vadí například boxy umístěné v trávě bez přístupové cesty, natěsno mezi budovami nebo ve starých garážích na sídlištích. Kancelář architekta města proto připravila pravidla, podle kterých by se boxy posuzovaly i na soukromých pozemcích. V širším centru a na významných ulicích by nově neměli stát vůbec, zamířit mají například do obchodů nebo na dvory. Centrum Otrokovic čekají od začátku srpna dopravní omezení. Od 3. do 13. srpna bude kvůli opravě uzavřená část ulice doktora Edvarda Beneše. Od 17. do 25. srpna se bude pracovat v Havlíčkově ulici při provozu v jednom pruhu. Změní se trasy autobusů, linky 55 a 57 budou prodloužené k zastávce Centro Malenovice a některé spoje vynechají zastávku doktora Edvarda Beneše. Řidiči pojedou objížďkou přes sídliště před nádraží a město připraví náhradní parkování. Opravy mají silnice připravit na modernizaci železniční tratě Otrokovice-Vizovice, která je v plánu příští rok.
7: Rádio Jih. Počasí.
4: No, vypadá to, že pondělí, tedy dnešní den, bude nejchladnějším dnem v tomto týdnu, ale buďte v klidu, kosa nebude, od zítřka se ale začne pořádně oteplovat, vrátí se tropy a zřejmě i supertropické teploty. Dnes tedy proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. V jižních okresech očekávají meteorologové srážky s menší pravděpodobností. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnost ubývat nejčastěji na polojasno. Teploty letních 28 stupňů Celsia, na severu jen lokálně kolem 23 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 26. No a přidáme ještě aktuální teploty. Schodně po 23 stupních Celsia máme v Uherském Hradišti, Terezíně, Kobylí i Traplice měří 23 stupňů Celsia.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
4: A ještě na cesty na Brněnsku v Modřicích mezi sjezdy z D52 a nájezdem na D2 blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, projíždí se jedním pruhem, s menším zdržením počítejte v obou směrech. Připomínáme, na Brněnsku v Pohořelicích v Lidické ulici u křižovatky s Jibešovou likvidují hasiči požár, domů počítejte s dopravními komplikacemi, počítejte s omezením, a ve Strážnici v Brněnské ulici směrem do centra u křižovatky s Rybářskou, jak už od nás víte, havarovalo osobní auto s dodávkou, doprava tady zpomaluje, taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu s rádiem.

0: hezké dopoledne, Verči, ahoj.
1: Ahoj.
0: Za chviličku Jennifer Lopez anebo George Ezra, doufám, že máte po víkendu dobité baterie, i když možná někteří z vás tak jakože trošku zívnete. Teď bude každý v kanceláři zívat.
1: Já, každivé.
0: No ale chtěl jsem říci, že můžete mít 30, ale vaše buňky možná ukazují mnohem vyšší věk. Co podle vědců urychluje stárnutí vás, mladé generace, prozradíme za chvíli. Chtěl bych taky říct nás, mladší generace, ale prášil by se mi od huby a to já nechci.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin a 17 minut, za chviličku Olga Lounová a jsem optimista. A buďte v klidu, optimisticky skončíme u tohoto vstupu. Nicméně mladí lidé možná stárnou rychleji než generace před nimi. Alespoň biologicky, tedy podle opotřebení buněk. Američtí věci dávají rychlejší stárnutí do souvislosti hlavně s moderním životním stylem, tedy s průmyslově zpracovaným jídlem, nedostatkem pohybu, stresem a špatným spánkem. Nejvíce ohrožení mají být lidé narození v 90. letech.
1: Aha.
0: A později, přičemž hůř, podle výzkumu dopadají muži. Neznamená to ale, že 30. má automaticky tělo 60. Studie spíš upozorňuje, že některé buňky mohou vykazovat vyšší míru opotřebení a tím může růst riziko nemocí už v mladším věku a bohužel stává se to, jak říkají lékaři. Dobrá zpráva je, a to je to, co jsem říkal na začátku, že budeme končit optimisticky. Dobrá zpráva je, že část změn nemusí být trvalá. Pomoci může pestřejší jídelníček, více běžného pohybu, kvalitní spánek a také chvíle bez telefonu a sociálních sítí. Zkrátka, méně pohodlí za každou cenu a o něco víc obyčejného života. Se vším souhlasím, podtrhuju a můžeme jít tomu naproti. Horší podle mě bude ten kvalitní spánek, když jsem se díval na předpověď počasí pro tento týden a už jsme to tak trošku i nakousli, že sem tam se můžou objevit i supertropické teploty a v noci třeba 23, 24. No nevím, jestli bez klimatizace ten kvalitní spánek může být. Někomu to samozřejmě vyhovuje, někomu teda ne.
1: No tak takhle, já jdu vypnout telefon, jdu si zaběhat, pak si jdu něco uvařit a jdu spát.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna. Tuším, v pátek jsem viděl na internetu, že pozovala v krajkovém růžovém spodním prádle. Tak to tam na mě jako vypadlo.
1: Hezká, ne, že bych, podívaná.
0: Ne, že bych to jako vyhledával. No, tak ona nějak v té její kampani, na její prádlo, tak sama tam jakože pozovala. Všecko ti dneska nabízí ten internet. Ani nechceš se
1: ani nechceš,
0: no.
1: Že?
0: Tak to jen tak, že nám tady Rihanna
1: obětoval
0: se. Za chviličko Melody Brooks, anebo třeba taky Miley Cyrus.
1: No, a díváš se na fotbal?
0: Ne.
1: A nedíváš?
0: Ne.
1: No, ale tak víš asi, že Španělsko vyhrálo mistrovství, se to asi všichni ví. No, a rodné městečko dvou hvězd té španělské reprezentace má takový zajímavý zvyk, jako co darovat těm vítězům. A není to nic jako drahé, nebo drahého, nejsou to žádné zlaté hodinky, nejsou to prachy a tak. Je to taková zajímavá věc, za chvilku řeknu.
0: Originální.
1: Originální.
0: Tak super.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4.

0: 9 hodin 41 minut. Co neví jak Calvin Harris a pecka Summer. No, aby ten úvod nového pracovně prázdninového týdne nebyl zas až tak příliš nudný, tak policisté aktuálně prověřují výhrušku, ve které anonym ohlásil uložení výbušného systému ve stovkách budov po celé republice. Kontroly probíhají za běžného provozu. No, tak jak říkám, aby jsme se v úvodu nového pracovně prázdninového týdne nenudili. Pojďme něčemu veselejšímu.
1: Teď jsem chtěla říct, že já mám teda veselější zprávu. Takže Španělsko, víme, vyhrálo mistrovství světa ve fotbale. No a rodné město dvou hvězd, Fabiana Ruize a Gaviho, se rozhodlo své hrdiny jakože odměnit. A ne hodinkama, ne autama, ne penězma, prostě ničím takhle drahým, ale rajčaty. Konkrétně jejich vlastní váhou v rajčatech. Takže kolik váží Ruiz, tolik dostal kilo rajčat a kolik Gavi, tak tolik dostal. A už i víme, kolik chlapci váží, protože Ruiz dostal 85 kilo rajčat a Gavi 68,5.
0: No a teď zhánějou recepty, co s těmi rajčaty?
1: No, to už se právě nikde nepíše, co s něma jakože udělají, ale dobré je, že, nebo takové zajímavé je, že tady ta tradice trvá od roku 2010, když Španělsko vyhrálo svůj první světový šampionát. No a tak to tam tak prostě mají, ale teď jako, co chceš dělat s 80 kilo rajčatama?
0: No nakrájet, vymačkat, ogrilovat.
1: Dobře, ale 80 kilo.
0: No tak...
1: Porozdávají.
0: A nebo, ne, a oni no. To taky umějou, to začnou po sobě házet. Mají tam taky takovou tu tradici.
1: To je ale škoda.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

z rádia jich přejeme hezké pondělní dopoledne. Věříme, že jste si ten týden dobře nastartovali a my to ještě podpoříme po 10. hodině další dnešní muzikou. Jste nám zazní třeba Vesna, Ben Kristovo a

0: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mastra Kovomatky Jihov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.ekyfm.com.
1: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: Za 2 minuty bude 10 a z rádia jich přejeme krásné pondělí.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Letní brigády mění pravidla, mladí kromě peněz často požadují také různé benefity a v Uhersko-Hradišťských VSK začne rekonstrukce za více než 22 milionů korun. Letní brigády mění pravidla, mladí kromě peněz často požadují také různé benefity. Firmy na Jižní Moravě proto ke mzdám přidávají dopravu, ubytování, stravování nebo vstupy zdarma. Například Aqualent Moravia nabízí až 190...

0: a na Mrmově řízena bude semafory. Linky MHD 300, 302, 306 a 315 pojedou odklonem a zastávku Véský střed nahradí dvě provizorní stanoviště. Práce mají skončit v polovině prosince.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Dneska proměnlivá oblačnost, místy přehánky, výjimečně i bouřka. Později odpoledne a večer by měly přehánky ustávat a stejně tak ubývat oblačnosti. Co se teplot týče, tak až 28 stupňů naměříme dneska v Jihomoravském a 26 ve Zlínském kraji. No a v tuto chvíli Ratíškovice a Dolní Němčí měří 22, Hodonín 23 a Moravský Žižkov 25 stupňů Celsia.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Rádio Jih. Doprava.
2: Zdravíme také

0: námi a hezké pondělí.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

No a na Hradech a Zámcích na jižní Moravě je rušno i během hlavní sezóny. Nemyslíme teď jenom to turistické rušno, ale taky pracovní. Například na Pernštejně opravují vykloněnou hradební zeď za zhruba 16 milionů korun, takže je první nádvoří o něco stísněnější. Výrazně větší práce běží na Veveří, kde se obnovuje jižní brána, terasa, oranžerie i neogotický skleník. Do hradu se proto teď vstupuje jenom západní, tedy horní bránou od zastávky U Matky Boží. Po dokončení vznikne nové návštěvnické centrum s pokladnou a kavárnou a k tomu všemu navíc archeologové pod podlahou objevili základy středověké hradby široké přes 2 metry, což bylo celkem velké překvapení. No a co se ceny týče, tak oba projekty vyjdou na téměř 120 milionů korun. Opravami ale neprochází jenom hrady,

0: jenom je potřeba počítat s menšími omezeními. A my ke všem těm pracím přejeme, ať se povedou podle plánu a posíláme k tomu z playlistu Rádia Jih Alexe Warrena a jeho hit Fever Dream.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Stava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Co to je?
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

okolí Mikulova. Tam všude ale bývá většinou celkem rušno a pokud to není nic pro vás, tak za větším klidem můžete zamířit třeba do Bílých Karpat anebo přes Ždánický les mezi Bučovicemi a Kyjovem. Do cyklobusů a regionálních autobusů můžete vzít i elektrokolo nebo elektrokoloběžku, ale pozor, v brněnské MHD povolené nejsou. No a když se náhodou stane, že vám spoj ujede, tak taky žádná tragédie. Zavolejte na číslo 5 4317 4317, zvolte jedničku a Non-Stop Dispatching vám poradí.

0: Čokoládu. Hezké dopoledne.
1: Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. Pivní festival ve Vracově se koná v sobotu 1. srpna od 13 hodin ve sportovním areálu. Na dospělé čeká široká nabídka piv, výborné občerstvení, soutěž kapel a večerní koncert skupiny The Roxette World Roxette Tribute Band. Děti se mohou těšit na driftovací vozítka, soutěže, malování na obličej a mnoho dalšího. Vstupenky zakoupíte na webu vracov.kaktus-arena.cz nebo na místě. Muzejní spolek v Lužicích vás zve na koncert skupiny Countryho. Přijďte si užít příjemný letní večer plný country hudby. Koncert se uskuteční v sobotu 1. srpna od 18 hodin na Starém kvartýru v Lužicích. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Silahi'de Run Run River. A kapela Krištof, song Na videnou. Vojta přidá čerstvé jihomoravské zprávy rádia Jih a v nich info třeba o tom, že na Černém mostě v Hodoníně začíná klíčová fáze stavby, přinese vlakovou výluku.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Zlatým Antonínkem. Hurá na koupaliště!

0: dobrou náladu. Hurá na koupaliště. S rádiem Jih. Tak nezapomeňte. Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečko lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
5: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
6: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
1: Vistacar.

0: Moravské zprávy.
1: Na Černém mostě v Hodoníně začíná klíčová fáze stavby, přinese vlakovou výluku a Brno pokračuje v přípravě tramvajové trati do Bosonov. Stavba nového Černého mostu v Hodoníně vstupuje do klíčové fáze. Začátkem srpna budou dělníci nad železniční trať usazovat betonové nosníky, což si vyžádá výluku vlaků. Nový most bude prostornější než jeho předchůdce, na šířku má měřit téměř 13 metrů. Podle silničářů práce pokračují dle harmonogramu a most má být hotový do začátku prosince. Co se financí týče, výstavba Černého mostu vyjde na téměř 67 milionů korun. Bez daně. Brno pokračuje v přípravě tramvajové trati do Bosonoch. Během 2 až 4 měsíců chce vybrat zpracovatele studie, která určí přesnou trasu a potřebné pozemky k výkupu. První etapa má vést ze Starého Lískovce k ulici Skalní a do roku 2030 nabídnout 5 nových zastávek. Později by trať mohla pokračovat směrem k lokalitě Cihelna. Projekt je součástí plánu, podle kterého má v Brně do roku 2035 vzniknout 9 kilometrů nových tramvajových tratí.
0: Rádio Jih. Počasí.
2: Očekáváme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Později odpoledne a večer budou přeháňky ustávat a mělo by taky ubývat oblačnosti. A teploty v Jihomoravském kraji dneska až 28 a ve Zlínském 26 stupňů. Aktuálně Veselí nad Moravou a Uherský Ostroh hlásí 23 stupňů a Radiov s Podivínem po 25.
3: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
0: Rádio Jih. Doprava.
2: Jsme s vámi taky na cestách. Komplikace očekávejte v tuto chvíli na Uhersko-Hradišťsku. V Kunovicích v ulici Záhumní šetří policie střet dvou osobních aut. Tak tady počítejte s omezením. Buďte opatrní.

0: naší dvojka už taky za malý moment. No a potom si dáme trošku dat. Víte, kolik lidí denně využije oblíbenou trasu mezi Nětčicemi a Bohuslavicemi? Město to počítalo 20 měsíců a některá čísla fakt jako překvapila. My k tomu detaily nabídneme na vlnách rádia jich už za několik málo minut. Teď David Guetta a Run Run River.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Díky za to. No a teď k těm datům. Spojnice mezi kyjovskými částmi Nětčice a Bohuslavice je rozhodně jako hojně využívaná. Automatické sčítání tam za 20 měsíců zaznamenalo přes 156 tisíc průchodů a průjezdů, což je v průměru 256 lidí denně. Největší

0: příštího nebo přes příštího roku. Tak my do Kyjova zdravíme z rádia jich a nejenom tam samozřejmě už letí teď Britney Spears a 90-kové Baby One More Time.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dejte srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štíhne mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

pokuta. Já se teda paní nechci jako vůbec zastávat, jo. Asi určitě nechcete na pouti, ještě jako na pouti věnované svatému Jakubovi staršímu polonahou paní. Ale já se třeba taky nechci dívat v Lidlu na polonahé pány, co mají větší prsa než kde která žena, jo. Takže jen tak jako pro zamyšlení pondělní a k tomu zamýšlení si dáme Majka Spirita a jeho Prime Time. Rádio Jich.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: O tom budou dnešní humoravské zprávy Rádia Jih v podání Vojty Ošlejška.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih.

0: modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Za půl minutky bude 12. Z rádia jich přejeme dobrou chuť.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Letní brigády mění pravidla, mladí kromě peněz často požadují také různé benefity a v Uherskohradištských VSK začne rekonstrukce za více než 22 milionů korun. Letní brigády mění pravidla, mladí kromě peněz často požadují také různé benefity. Firmy na Jižní Moravě proto ke mzdám přidávají dopravu, ubytování, stravování nebo vstupy zdarma. Například Aqualent Moravia nabízí až 190 korun za hodinu, Zóbrno i 200 korun a zájem tam převyšuje počet míst. Personalisté potvrzují, že mladí hledají také flexibilitu, příjemné prostředí a zajímavou práci. Letos je navíc o brigády v kraji o něco větší zájem než loni, mimo jiné kvůli rostoucím životním nákladům. V Uherskohradištských VSK

0: Rádio Jih. Počasí.
1: Dneska proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Později odpoledne a večer budou přeháňky ustávat a mělo by taky ubývat oblačnosti. No a teploty v Jihomoravském kraji dneska vyšplhají až na 28 a ve Zlínském na 26 stupňů. Právě teď minutku po 12. Kyjov, Velké Pavlovice a Bučovice hlásí 23 a Mikulčice 24 stupňů Celsia.
2: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezky.

0: na místo, kde většina z nich ještě nebyla, aby si zkusili věci, které si většina z nich ještě neskusila, tak my vám poradíme, kam za takovým zážitkem. V Brně je totiž místo, kde děti místo obrazovek berou do ruky vidle, krmení a někdy taky vodítko s lamou. Za chvilku vám povíme na rádiu jich, kde si můžou vyzkoušet péči o zvířata úplně zblízka.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

si, že v brněnských Bosonohách funguje malý rodinný zookoutek. Zookoutek u nováčků. Přijít se může podívat úplně kdokoliv, ale hlavní cílovkou jsou děti. A vidět tam můžou koně, lamu, krávu, kozy anebo králíky. Jenomže není to jenom o tom přijít, podívat se a zase odejít. Hlavně si tady totiž

jak se dojí kráva a třeba i to, že nejdřív musí mít telátko, aby měla mléko. Zookoutek u Nováčků pořádá kroužky pro děti zhruba od 6 do 14 let a taky příměstské tábory od 7 let. Kroužky běží od září.

Imagine Dragons, za moment už Depeche Mode, Olivia Dina nebo Verona, no a potom taky Holubí dům, ale ne ta písnička, ale opravdický Holubí dům. Pro někoho jsou holuby jenom přemnožení létající na všechno kakající ptáci, ale dvě mladé ženy je

0: Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
1: Máte srdce na pravém místě a chcete dělat práci, která má smysl? Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
2: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

pro záchranu holubů a u Brna budují takzvaný holubí dům. Jeho poloha zatím zůstává tajná, protože rozestavěný areál už někdo třikrát vykradl. A do zimy by tam chtěli přijmout prvních 1000 nemocných a zraněných holubů, no a časem by jich centrum mohlo pojmout až 10 000 z celé republiky. Součástí budou léčebné

0: Hodí hity pro dobrou náladu.
1: Máte rádi dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. Šardické sklepy do Kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cimbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Více informací na www.vinozešardic.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Bruno Mars přidá Just the Way You Are. A Somber zase hit Back to Friends. Vojta Ošlešek přidá pondělního Moravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že Brno pokračuje v přípravě tramvajové trati do Bosonoch. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné odpoledne.
1: Rádio jich míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se

0: koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Platnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: MKLV Fest v Mikulově.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
3: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
4: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte Šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
5: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
6: Za necelé

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Na Černém mostě v Hodoníně začíná klíčová fáze stavby, přinese vlakovou výluku a Brno pokračuje v přípravě tramvajové trati do Bosonov. Stavba nového Černého mostu v Hodoníně vstupuje do klíčové fáze. Začátkem srpna budou dělníci nad železniční trať usazovat betonové nosníky, což si vyžádá výluku vlaků. Nový most bude prostornější než jeho předchůdce, na šířku má měřit téměř 13 metrů. Podle silničářů práce pokračují dle harmonogramu a most má být hotový do začátku prosince. Co se financí týče, výstavba Černého mostu vyjde na téměř 67 milionů korun. Bez daně. Brno pokračuje v přípravě tramvajové trati do Bosonoch. Během 2 až 4 měsíců chce vybrat zpracovatele studie, která určí přesnou trasu a potřebné pozemky k výkupu. První etapa má vést ze Starého Lískovce k ulici Skalní a do roku 2030 nabídnout 5 nových zastávek. Později by trať mohla pokračovat směrem k lokalitě Cihelna. Projekt je součástí plánu, podle kterého má v Brně do roku 2035

0: leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Zdravíme všechny řidičky, řidiče za

pruhů, taky tady opatrně. A ještě na Brněnsku na trase z Pohořelic na Velké Němčice v Příbicích havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením, i tady je místo průjezdné s opatrností. Tak hlavně opatrně na silnicích, ať už míříte kamkoliv, mějte s rádiem jich šťastnou pondělní cestu.

0: Všechno nebo nic.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Máme pondělí 27.7. Posloucháte Rádio Jich. No a pokud plánujete výlet do Hodonínské zoo, tak dobře děláte. Návštěvníkům už se totiž ukazují dvě lvíčata, narozená na začátku června. Malý sameček a samička jsou podle chovatelů zdraví, čilí a s mámou už vyrážejí i do menšího venkovního výběhu. Přes mříže se zatím seznamují se samcem a dvěma staršími sourozenci. Celá smečka se ale spojí až trošičku později. Levíčata už taky ochutnávají maso, ale jsou to pořád miminka, takže pořád ještě hodně času prospí. V srpnu je čeká očkování, od červení čipování a běžná kontrola. Jedná se o mláďata lvů berberských. A lvy berberští už ve volné přírodě nežijí a jejich

0: muziku za moment poetika.
1: Podnikáte srdcem.
2: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
1: My v Rádiu Jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
2: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
1: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
2: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
1: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
2: Představte nám svůj příběh
1: na www.radiojich.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Toto je...
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: říkat daj, daj. A naproti mě nedám. Taky.
1: Ty
0: Vlastně, který nedá.
1: Ty daj, co já dávám. Ty daj.
0: Ahoj.
1: Čau, Verčo. Zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich. A jdeme na to. Máš
0: jdeme
1: pro mě
0: to?
1: Teda dvě
0: Mám.
1: Slova pospátku,
0: Mám.
1: Pojď.
0: Takže první je en leti že vuen.
1: Vuen.
0: Uh-huh. En leti že vuen.
1: En leti, počkej, italné.
0: Aha.
1: Italné.
0: Italné, že vuen.
1: Že vuen. Vuen, eno.
0: Ne, vuen.
1: Vuen. Vuen.
0: Vuen, to jsme jak v nějakém už cizím jazyce. Vuen.
1: Vuen.
0: Aha.
1: Neuvěřitelné.
0: Výborně. I než dan.
1: Ždan nádraží?
0: Ne, i než dan.
1: I než dan, dan nadšení.
0: Ano, ano, neuvěřitelné nadšení.
1: Čelo.
0: No, víš, ne, to jsem si tak tady, to mi tak napadlo, jak jsem ti ukazovala totiž to video té Ninky, jak si
1: ano,
0: pařila
1: Pet
0: na tu...
1: Seri, ano, ano, jak zpívala, zná všechny písničky od Evy Farné. Už asi
0: no.
1: Víte, proč pořád točíme u Farnou.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nějakých 20 minut budeme na jihu jmenovat dnešní oslavence, tak pokud nějakého takového máte ve své blízkosti, určitě pošlete celé jeho jméno a odkud je na číslo 606 703 889. Přihodíme ho do toho seznamu gratulantů, tak a teda oslavenců. Tak a co bude za muziku po 14. Rybičky 48 léto.
1: Léto a já všechno v péči mám.
0: Dáme taky Enrique Iglesiase jeho Bailando.

0: kolega Vojta Ošlejšek, tak si na ně počkejte. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkovnu. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: Hezké odpoledne, bylo

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Ve Bzenci začne velká přestavba hlavního tahu a v Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Ve Bzenci příští týden začne rozsáhlá přestavba silnice 1/54. Během zhruba 3 měsíců vzniknou 2 kruhové objezdy a bezpečnější přechody. Řidiče čeká kyvadlový provoz řízený semafory postupně až na 3 místech. Do 13. září nebude možné odbočit směrem na Strážnici, objížďka povede přes Veselí nad Moravou a v Norovi. Stavba za téměř 36 milionů korun má zlepšit bezpečnost na tahu, kterým denně projede asi 12 000 vozidel. V Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Nově bude platit v ulicích mezi Mlaty, Jurovského, Příční a ve vnitrobloku Nerudova. Místa budou přednostně určená lidem, kteří v lokalitě bydlí, a podnikatelům s provozovnou nebo sídlem

0: Je 22 stupňů Celsia. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno kolem poledne a odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a většinou polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 25 až 28.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: V Brně v Poděbradově ulici na křižovatce s ulicí Antonína Macka se dořešuje srážka osobáku s cyklistou. Počítejte s omezením a na příjezdu do Vyškova na úrovni čerpací stanice Orlen směrem od Rousínova dejte pozor na rozházené kamení na vozovce. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a nejenom za volanty, posíláme další hity pro dobrou náladu. Enrique Iglesias nebo taky Debbie a její Touch the Sun.

0: Rádia Jižní Moravy ve 14 hodin 10 minut. Seznam dnešních oslavenců se nám už rozšiřuje, tak za chvíli potěšíme z rádia jich do Velké, do Zlína i do Těmic, tak rozhodně držte vlnu na jihu, protože možná zaslechnete jméno vašeho známého a ani nevíte, že má dnes narozeniny. A přihodíme také vtipnou otázku, která je spojená právě s dnešním 27. červencem.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Božena, dnes pondělí 27. července oslavuješ svůj svátek, tak ti z rádia chceme všechno nejlepší a přání všeho nejhezčího letí tobě, kdo dnes oslavuješ narozeniny.

0: 27. července je den chůd a je také mimo jiné den oceňování dudáků. Dnes by měla narozeniny také televizní legenda, americký režisér a producent Norman Lear, chlapík, který stál za obrovskými televizními hity a moc dobře věděl, co lidi spojuje. Jednou řekl větu, kterou bychom měli tesat do kamene. Tak dobře poslouchejte. Smích je životně důležitý. Jakmile ztratíte smysl pro humor, prohráli jste. Není to skvělý start do nového týdne. Pondělí sice umí být občas náročné, ale s úsměvem a dobrou náladou jde všechno hned o něco lépe. Takže žádné chmury, dneska to zvládnete s přehledem. No a když máme ten den oceňování dudáků, dáme si jeden vtípek na toto téma. Proč skočtí dudáci při hraní pochodují? Aby utekli tomu příšernému zvuku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak a v tuhletu chvíli už po frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy posíláme 3 následující věcičky, to znamená hity pro dobrou náladu právě pro vás, kteří dneska 27. července oslavujete svůj svátek nebo narozeniny. Tak ještě jednou všechno nejlepší.

0: ukáže motýly. Na frekvencích rádia ich. A co nás čeká po další trojice hitů pro dobrou náladu? Alkohol, drogy a nezvládnuté emoce mohou během chvíle skončit škodou i policejním vyšetřováním. Přesvědčil se o tom mladík v brněnské Křídlovické ulici. Podrobnosti uslyšíte, jakmile odehraje BB Rexha, Rasmus a nebo Pink.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: dáte nastoupit 1 FM. Křikem, nadávkami a agresivním chováním na sebe v neděli ráno upozornil mladík v brněnské Křídlovické ulici. Před příjezdem strážníků udeřil do dveří bytového domu a rozbil skleněnou výplň. Hlídce následně vyhrožoval, že ji složí na zem a uteče. Přiznal, že pil alkohol a užil marihuanu. Škodu správce domu vyčíslil na 5000 korun a případ si převzali státní policisté. Případ tak znovu ukazuje, že kombinace alkoholu, drog a agrese může během několika minut skončit škodou i problémy se zákonem.
1: Šardické sklepy do kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cimbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Více informací na www.vinozeshardic.cz.
2: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

14:54, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a když budete poslouchat také po 15, tak se dočkáte Michaela Jacksona, jeho Black or White.

0: co se týká československé muziky, mimo jiné Jan Klubus, dokud dýchá. Brněnská tramvajová smyčka Ečerová se cestujícím znovu otevře 1. září. Také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy, které má pro vás připravené kolega Vojta Ošlejšek. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Zlatým Antonínkem. Hurá na koupaliště!

0: koupaliště s rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Máte srdce na pravém místě a chcete dělat práci, která má smysl? Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
3: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
4: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
5: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
6: Děcka, hezké odpoledne, necelé 3 minuty, bude 15 hodin.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
7: www.klimastyle.cz.
9: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
6: Brněnská tramvajová smyčka Ečerova se cestujícím znovu otevře 1. září a Uherské Hradiště vyměnilo umělý trávník na cvičné hrací ploše. Brněnská tramvajová smyčka Ečerova se cestujícím znovu otevře 1. září. Do té doby musí lidé místo dál obcházet, zatímco tramvaj linek 1 a 3 končí ve smyčce Rakovecká a zastávky Kubíčkova, Ondrouškova a Ečerova obsluhuje posílená linka 54. Ve smyčce už vznikají nové koleje, přístřežky i lavičky, další práce ale budou pokračovat i po jejím zprovoznění. Současně pokračuje stavba tramvajového tunelu na Kamechy, kde dělníci betonují základové pásy i horní klenbu. Zkušební provoz tramvají novou tratí je plánovaný na prosinec 2027. Uherské Hradiště vyměnilo umělý trávník na cvičné hrací ploše. Na dosavadním povrchu se totiž významně podepsal zub času, a to do takové míry, že pro sportovce mohl být i nebezpečný. Nejprve se museli odstranit staré vrstvy hrací plochy, poté se připravil nový základ a položil se travnatý koberec. Hřiště využívá například základní škola sportovní, slouží ale také jako tréninková plocha pro mládež Slovácka. Veškeré práce stály městskou kasu více než 5,5 milionu korun.
9: Rádio Jih, počasí.
6: V Miloticích a v Uherském Hradišti máte na venkovním teploměru 25 stupňů Celsia, ve Stupavě a v Rakvicích potom 23 stupňů. V úterý očekáváme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a většinou polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 25 až 28.
5: Pro nájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
6: Pojďme se podívat na silnice v Brně, v Bauerově ulici směrem na Pisárky. U výstaviště se srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh. Na Brněnsku, v Ivančicích, na Komenského náměstí zasahují hasiči a policie u požáru domu. Komunikace je tady neprůjezdná. A ve Starém městě u Uherského Hradiště v Huštěnovské ulici bouralo osobní auto s motorkou. Nehoda je se zraněním a projíždí se jedním jízdním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, z rádia vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu.

Tak máme přesně 15 hodin, 1 minutu, vy posloucháte Rádio Jich, my jsme za to moc a moc rádi, samozřejmě, že i tuhletu hodinu vám budeme hrát hity pro dobrou náladu a protože je pondělí, tak bude taky hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši.

0: 15 hodin, 6,5 minuty, Joe, End of Beginning. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jich dál? Dnes si v rámci rubriky Rádia Jich hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, dáme song, který je skvělým zrcadlem pro jakoukoliv dobu, kdy se po nás často chce, abychom zapadli do škatulek a hráli podle pravidel druhých. Držte vlnu na Jihu, po dalších dvou hitech pro dobrou náladu uslyšíte víc.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hity, které léčí. Hudmolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Vítejte u dalšího dílu rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši tady na rádiu Jih. Dnes si dáme song, který je skvělým zrcadlem pro jakoukoliv dobu, kdy se po nás často chce, abychom zapadli do škatulek a hráli podle pravidel druhých. Petr Naď nám ale připomíná, že největší svoboda spočívá v tom zůstat sami sebou. Tady jsou věty, které si dáme dnes do uší. Těžko zomňa spravíš svoju figurku do velké hry. Je to silné připomenutí, že nejsme jen bezvýznamné figurky na šachovnici někoho jiného. Máme vlastní hlavu, vlastní hodnoty a plné právo odmítnout role, které nám nesedí a berou nám klid. Člověk spravil šachy, dnes šachy robí a člověka, nězně jsem obojok, čo mi chcou všetci navliekať. Proč si všimnout této věty? Když se snažíme neustále vyhovět očekáváním okolí, nasazujeme si pomyslný obojek. Uvědomit si, že se nenecháme svázat cizími ambicemi, je ohromně osvobozující. Život bez zbytečného přetvařování a tlaku je totiž pro naši duši i tělo mnohem zdravější. Zkuste se po ní zamyslet nad tím, jestli náhodou taky nehrajete nějakou hru, kterou vlastně hrát nechcete. Nenechte se vtáhnout do cizích šachových partií a zkuste žít podle vlastních pravidel, protože veselější a spokojenější život žijí ti, kteří sundají obojek a jdou svou vlastní cestou. Z rádia Jih vám do uší posíláme další hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Tady je Petr Naď a jeho hitovka Šachy robí člověka.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

0: Před námi jsou další hity pro dobrou náladu, ale teďka aktuální zpráva. Hasiči zasahují u požáru v Ivančicích na Brněnsku. Podle starosty hoří v budově, kde sídlí pošta a nájemní byty. Vedení města doporučuje lidem, aby nevětrali a bezprostřední okolí místa opustili.
1: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojih.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih.

0: Vánoce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969.

0: Nickelback, Rockstar na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Rádi vám hrajeme hity pro dobrou náladu. Budeme v tom pokračovat za chvíli slibovaný Jan Klubus z Dolních Bojanovic. Dokud? No ale v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 101.4 FM, tedy do Břeclavy a okolí. Nemocnice Břeclav totiž vyzývá veřejnost k darování krve. Potřebuje dárce všech krevních skupin akutně, ale zejména skupiny A pozitivní, A negativní a B negativní. Odběrové místo je v přízemí pavilonu H. Darovat krev do Břeclavské nemocnice můžete přijít zítra, tedy v úterý, ve čtvrtek nebo v pátek, vždy od 7 hodin do 9 ráno. Podrobnosti získáte na telefonním čísle hematologicko-transfuzního oddělení 519 315 162.
1: Rádio Jih. Rádio Jih.

ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Prahu pro vás budeme mít dvě vstupenky na Den princeze na rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna, tak rozhodně poslouchejte po dopravním servise naše vysílání a odpovídejte na soutěžní otázku v témném jihu. Co

0: Ošlejšek, další jihomoravské zprávy a v nich mimo jiné informace také o tom, že v Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Počkejte si na podrobnosti.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se

0: koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
3: Hezké odpoledne, necelé 3 minuty.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Ve Bzenci začne velká přestavba hlavního tahu a v Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Ve Bzenci příští týden začne rozsáhlá přestavba silnice 1/54. Během zhruba 3 měsíců vzniknou 2 kruhové objezdy a bezpečnější přechody. Řidiče čeká kyvadlový provoz řízený semafory postupně až na 3 místech. Do 13. září nebude možné odbočit směrem na Strážnici, objížďka povede přes Veselí nad Moravou a v Norovi. Stavba za téměř 36 milionů korun má zlepšit bezpečnost na tahu, kterým denně projede asi 12 000 vozidel. V Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Nově bude platit v ulicích mezi Mlaty, Jurovského, Příční a ve vnitrobloku Nerudova. Místa budou přednostně určená lidem, kteří v lokalitě bydlí, a podnikatelům s provozovnou nebo sídlem v těchto ulicích. První parkovací karta pro obyvatele stojí 600 korun ročně, pro podnikatele 5000 korun a platí ve všech zónách ve městě. Parkovací karty si lidé vyřídí na podatelně radnice, kde předloží doklad totožnosti nebo údaje o provozovně, doklad o vlastnictví vozidla a zaplatí poplatek.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty. V Kyjově aktuálně měříte 25 stupňů Celsia, v Buchlovicích 24, v Moravské Nové Vsi 23 a v Tupolné 22 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a většinou polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 25 až 28.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: A pojďme na silnice. Na Zlínsku na výjezdu z Bohuslavic u Zlína směrem do Doubrav jsou popadané větve na vozovce. Dejte tam prosím pozor, ještě to zkontroluju aktuálně, jestli tam přibylo něco nového. Na Hodonínsku ve Vnorvech v hlavní ulici stojí odstavené osobní auto, tak s tím také počítejte. A mám tady info o tom, že ve Starém městě Uherského Hradiště v Huštěnovské ulici bouralo osobní auto s motorkou. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. Je to tady 2 vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Tak ty vám nabídneme právě dnes v Tajemném jihu. Dnes společně v Tajemném jihu pátráme po tom, která řeka protéká Slavkovem u Brna. Znáte správnou odpověď? Pokud ano, tak ji hned teď pošlete SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Tady posíláte správné odpovědi na dnešní soutěžní otázku, kdy pátráme po tom, která řeka protéká Slavkovem u Brna. Ve hře 2 vstupenky na Den princezen a rytířů. Koná se v sobotu 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Je to tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Více informací najdete a vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Tak ještě jednou a v tuhletu chvíli naposled pátráme po tom, která řeka protéká Slavkovem u Brna. Své odpovědi posílejte SMS-kou nebo zprávu přes WhatsApp na 606 703 889. Která řeka protéká Slavkovem u Brna?
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

Chance na frekvencích Rádia Jiží Moravy v 16 hodin 7,5 minuty a dneska vám nabízíme dvě vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Pokud máte zálusk na tyhle ty vstupenky, rozhodně poslouchejte soutěžní otázku a zapojte se do dnešního tajemného jihu. Tady je rekapitulace. Dnes se společně v tajemném jihu pátráme po tom, která řeka protéká Slavkovem u Brna. Pokud znáte správnou odpověď, tak ji pošlete

0: SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Tady odpovídáte na soutěžní otázku, která řeka protéká Slavkovem u Brna, a pokud budete mít štěstí, tak pro vás budeme mít dvě vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Více informací najdete a vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. No a pokud je chcete gratis, tak odpovězte na dnešní soutěžní otázku. My se vás ptáme na to, která řeka protéká Slavkovem u Brna. Která řeka protéká Slavkovem u Brna? Své odpovědi posílejte právě teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jdeme do finále dnešního tajemného jihu. Přivítáme na telefonní lince Miloše. Přeju krásný den, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Ahoj Mildo, tak prosím tě, my jsme dneska pátrali po tom, která řeka protéká Slavkovem u Brna, tak která to je?
1: Litava.
0: Litava, výborně. Ještě mi řekni, ve Slavkově u Brna, tak často pádluješ po té řece?
1: Nepádluji, ale teď jsem tam byl 14 dní zpátky na festivalu skupiny Jelem v Zámecké zahradě a moc krásná.
0: Jo, takhle, no tak samozřejmě, ve Slavkově je to úplně luxusní. Dobrá, takže pro tebe dvě vstupenky, podíváš se tam znovu. Jsou to vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna právě na zámku ve Slavkově u Brna. Kolik máš dětí?
1: Já nemám žádné, ale mám synovce a neteře, takže...
0: No tak super, výborné. Pošleme ti to na WhatsApp, popřejeme krásný den. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, zítra pro vás uvidíme, jestli budou tady tyhle ty dvě vstupenky na Den princezen a rytířů. Každopádně, i kdyby nebyly, tak nezapomeňte, že v sobotu 8. srpna zámek Slavkov u Brna dorazí Pokáč, Savina Lavorinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skaja, Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. No a více informací a vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

16 hodin, skoro 28 minut. Oh yes. Zlínské infocentrum rozšířilo nabídku suvenýrů pro turisty i místní patrioty. Novinky odkazují na město i typickou baťovskou architekturu. A můžu říct, že mně se ten nápad líbí. Podrobnosti uslyšíte po další trojce hitů pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.

0: www.klimastyle.cz.
1: Máte srdce na pravém místě a chcete dělat práci, která má smysl? Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
2: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: hodin 39 minut, míříme do Zlína, tam nás posloucháte na 98 FM a mně se tady tenhle ten nápad, o kterém budeme mluvit, moc líbí. Turistické informační centrum na náměstí Míru ve Zlíně totiž nabízí nové suvenýry z edice Zlín Lover. Zájemci si mohou koupit vějíře, hrníčky, zástěry nebo ponožky se zlínskými motivy, ale pozor, v nabídce je také baťovský domeček, který poslouží jako pokladnička, box nebo lucerna. Sortiment doplnili limonády, baťovka v několika příchutích, včetně vychlazených lahví. Novinky jsou určené turistům i obyvatelům, kteří si chtějí odnést nebo darovat připomínku Zlína. Tak do Zlína tleskáme, posíláme další hity pro dobrou náladu. Budou Simple Plan, Coldplay a možná vyjde čas i na Valda Gang a jejich hitovku Asi se mi stejská.
1: Pivní festival ve Vracově se koná v sobotu 1. srpna od 13 hodin ve sportovním areálu. Na dospělé čeká široká nabídka piv, výborné občerstvení, soutěž kapel a večerní koncert skupiny The Roxette World Roxette Tribute Band. Děti se mohou těšit na driftovací vozítka, soutěže, malování na obličej a mnoho dalšího. Vstupenky zakoupíte na webu vracov.kaktus-arena.cz nebo na místě. Šardické sklepy do Kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cymbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Více informací na www.vinozešardic.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: na informace o tom, že Uherské Hradiště vyměnilo umělý trávník na cvičné hrací ploše. Tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Mancík, přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už

0: dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Party people! MKLV Fest v Mikulově.

0: se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
5: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
6: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
0: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Stále ještě hezké odpoledne, necelé 2 minuty, bude 17 hodin.
9: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
10: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
9: www.klimastyle.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Brněnská tramvajová smyčka Ečerova se cestujícím znovu otevře 1. září a Uherské Hradiště vyměnilo umělý trávník na cvičné hrací ploše. Brněnská tramvajová smyčka Ečerova se cestujícím znovu otevře 1. září. Do té doby musí lidé místo dál obcházet, zatímco tramvaj linek 1 a 3 končí ve smyčce Rakovecká a zastávky Kubíčkova, Ondrouškova a Ečerova obsluhuje posílená linka 54. Ve smyčce už vznikají nové koleje, přístřežky i lavičky, další práce ale budou pokračovat i po jejím zprovoznění. Současně pokračuje stavba tramvajového tunelu na Kamechy, kde dělníci betonují základové pásy i horní klenbu. Zkušební provoz tramvají novou tratí je plánovaný na prosinec 2027. Uherské Hradiště vyměnilo umělý trávník na cvičné hrací ploše. Na dosavadním povrchu se totiž významně podepsal zub času, a to do takové míry, že pro sportovce mohl být i nebezpečný. Nejprve se museli odstranit staré vrstvy hrací plochy, poté se připravil nový základ a položil se travnatý koberec. Hřiště využívá například základní škola sportovní, slouží ale také jako tréninková plocha pro mládež Slovácka. Veškeré práce stály městskou kasu více než 5,5 milionu korun.
11: Rádio Jih, počasí.
8: Ve Veselí nad Moravou máte teď na venkovním teploměru 26 stupňů Celsia, v Pasohlávkách 25, v Moravském Písku 24 a v Napajedlích 22 stupňů Celsia. V úterý očekáváme jasno nebo skoro jasno kolem poledne a odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a většinou polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 25 až 28.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
8: A pojďme se podívat také na silnice v Brně na Mendlově náměstí poblíž stejnojmenné zastávky MHD. Prasklo potrubí, silnice je s velkou opatrností průjezdná, počítejte však se zdržením v obou směrech. A připomínám, že na Brněnsku v Ivančicích na Komenského náměstí zasahují hasiči a policie u požáru domu. Silnice je tady neprůjezdná.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: Tak za chviličku máme 2 minuty po 17. Vy posloucháte Rádio Jih. Já jsem Vlastě Macík a tohle to je Justin Timberlake.

0: 9 FM do sportovního areálu v Kněžpoli, který prochází výraznou proměnou. Co přijde na řadu po kabinách, o tom budeme mluvit na rádiu jich po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Rozhodně držte vlnu, bude totiž také Barbora Poláková a její Nafrněná.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Fotbalisté TS Sokol Kněžpole dostanou do konce července modernizované kabiny. Po frekvencích rádia jich teď míříme tam, kde nás posloucháte na 96,9 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Obec Kněžpole totiž nechala opravit všech 5 šaten, sprchy i chodbu a zároveň vyměnila nebezpečné elektrické rozvody v celém sportovním areálu. První etapa vyjde na 2,6 milionů korun a milion přispěje Zlínský kraj. Už v srpnu začne také obnova povrchu multifunkčního hřiště, osvětlení a zavlažování tréninkové plochy i stavba bezbariérového sociálního zázemí. Tyto práce budou stát 6,7 milionů korun. Obec ale díky dotaci Národní sportovní agentury zaplatí jen zhruba třetinu. Do budoucna plánuje Kněžpole v areálu ještě vybudovat parkoviště. Tak do Kněžpole samozřejmě zdravíme z rádia Jih a držíme pěsti, ať to všechno klapne tak, jak má.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 1000 korun.
1: Huntrix, Pitbull a Purple Disco Machine nás dělí od informace, která potěší všechny z vás, kteří si necháváte zasílat zakoupené zboží do Z-boxů. Balíčky z e-shopu totiž dorazí v Brně nově i v sobotu a to natrvalo. Podrobnosti uslyšíte na rádiu jich do 10 minut, tak rozhodně držte vlnu.
0: Podnikáte srdcem. Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v rádiu jich věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojich.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslách. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 104, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Zásilkovna totiž po jarním testování zavádí v Brně stále sobotní doručování. Služba je bez příplatku a zásilky míří do Zboxu i na vybraná výdejní místa. Stejný režim už funguje také v Praze a v Ostravě. V posledních měsících letošního roku se rozšíří do celého Česka. Od 1. července navíc mohou všechny e-shopy bez manipulačního poplatku podávat balíky přímo do Zboxu, a to nepřetržitě. V Tuzemsku je přes 6,5 tisíce těchto boxů s více než 600 tisíci schránkami. Tak to je velmi dobrá zpráva. Co říkáte? Věřím tomu, že to byla taky dobrá zpráva. Nakonec Vlasta Mancík se loučí, přeju vám krásný podvečer a těším se na vás zase zítra ve 14:00 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Ve Bzenci začne velká přestavba hlavního tahu a v Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Ve Bzenci příští týden začne rozsáhlá přestavba silnice 1/54. Během zhruba 3 měsíců vzniknou 2 kruhové objezdy a bezpečnější přechody. Řidiče čeká kyvadlový provoz řízený semafory postupně až na 3 místech. Do 13. září nebude možné odbočit směrem na Strážnici, objížďka povede přes Veselí nad Moravou a v Norovi. Stavba za téměř 36 milionů korun má zlepšit bezpečnost na tahu, kterým denně projede asi 12 tisíc vozidel. V Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Nově bude platit v ulicích mezi Mlaty, Jurovského, Příční a ve vnitrobloku Nerudova. Místa budou přednostně určená lidem, kteří v lokalitě bydlí, a podnikatelům s provozovnou nebo sídlem v těchto ulicích. První parkovací karta pro obyvatele stojí 600 korun ročně, pro podnikatele 5000 korun a platí ve všech zónách ve městě. Parkovací karty si lidé vyřídí na podatelně radnice, kde předloží doklad totožnosti nebo údaje o provozovně, doklad o vlastnictví vozidla a zaplatí poplatek.
0: Rádio Jih. Počasí.
11: Zítra má na jižní a jihovýchodní Moravě nejprve vládnout jasno či skoro jasno, odpoledne většinou polojasno. V Jihomoravském kraji naměříme maximálně 31, ve Zlínském 28 stupňů Celsia.

0: koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, poslední červencový týden se rozběhl, no a já mám pro vás při pondělku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno nebo úplně jasno a teploty od 11 do 14 stupňů. V úterý pak skoro jasno nebo jen kupovitá oblačnost a teploty od 28 po 31 stupňů.

0: pohodový 27. červencový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte i z kraje týdne s rádiem Jih. No a já ještě dnes pozvu všechny princezny a rytíře do Slavkovského zámku, kde letos v rámci druhého prázdninového měsíce proběhne tradiční a velký den princezen a rytířů. Více už za chviličku, tak zatím mějte fajn večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, no a já při pondělku přidám i pozvánku pro princezny a rytíře z celé Moravy v zámku Slavkov u Brna, totiž i letos vypukne velký den právě princezen a rytířů. To vše letos už 8. srpna, pohádky, rytířské souboje, atrakce, vystoupení interpretů jako Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Pokáč, Kája a Bambuláček a spousta dalších. K tomu princeznovský bál, Ledová královna, Kouzelník a spousty dalšího. Takže den princezen a rytířů letos 8. srpna v zámku Slavkov u Brna, Austerlitz. Pohledat korunky a meče a vyražte. Ve Slavkově to bývá každý rok velké. Pondělí je ve finále a my si už v tuto chvilku posíláme další hity pro dobrou náladu. Buďte s náma. Ze studia vám všem přejeme pohodový večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní večer na jihu rozjetý, no a je to tady, Vavřinecké hody v Brně, Komíně mají svůj termín. Podrobnosti k oblíbené události prozradím za chviličku, tak zůstaňte s námi. Cihu vás domů, do práce nebo i za volanty zdraví, Josef Bouda.
1: Podnikáte srdcem.
2: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
1: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
2: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
1: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
2: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
1: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
2: Představte nám svůj příběh
1: na www.radiojih.cz.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: večerní zda na vlnách jihu. No a tak, jak jsem se zmínil, platí, že se blíží i vavřinecké hody v Brně Komíně. Mezi 7. a 9. srpnem se můžete těšit na bohatý program plný folkloru, hudby, tance i dobrého jídla. Těšit se můžete na tradiční průvod krojovaných, předání hodového práva, vystoupení dětského folklorního souboru Komíňáček, komínské tance i moravskou besedu. Po oba hlavní hodové dny zahraje dechová hudba Šardičanka. Bude pivo, víno, sladké, slané, prostě v Komíně o vás bude postarané. Tedy vavřinecké hody v Brně Komíně už mezi 7. a 9. srpnem. Při pondělku už ale zpět k mixu a k nejlepším songům pro dobrou náladu. Tak buďte s náma, pohodu vám Sihu i dnes přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih.

0: 27. červencový večer na jihu, poslední červencové pondělí jde do finále, no a v kalendáři dnešek patřil Věroslavům. Zítřek už pak, tedy úterý, bude patřit všem nositelům jména Viktor. I ty na Moravě rozhodně potkáme, třeba na Hodonínsku jejich 116, na Břeclavsku 93, na Kyjovsku 770, 123 pak na Zlínsku, 15 u nás na Bučovicku a v Brně 576 Viktorů. Tak to s nima zítra pořádně oslavte a zůstaňte si hem. My vám k tomu budeme celý den a týden hrát ty nejlepší hity pro letní pohodu a dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Moravo, poslední červencový týden se rozběhl, no a já mám pro vás při pondělku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě je polojasno nebo úplně jasno a teploty od 11 do 14 stupňů. V úterý pak skoro jasno nebo jen kupovitá oblačnost a teploty od 28 po 31 stupňů.

0: pondělní večer, na jihu běží před námi další prázdninový týden a já dnes nemohu vynechat ještě jednu exkluzivní krajovanou pozvánku. Svůj termín mají totiž i hody v Křenovicích u Slavkova. Pozvánku na další velké oblastní hody nabídnu za chviličku. Tak buďte u toho a užívejte pondělní večer. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, pondělí běží, no a já volám do krojů. Letošní vavřinecké hody v Křenovicích u Slavkova totiž proběhnou už v termínu mezi 7. a 9. srpnem. Kromě pouťových atrakcí proběhne v pátek 7. předhodový koncert formace Kiss Forever Band. V sobotu pak nebude chybět zvaní s Rozmarínou, předání hodového práva a večerní taneční zábava s kapelou na dvě fáze. V neděli 9. vše vyvrcholí průvodem stárku obcí, veselicí a hodovou taneční zábavou s dechovou hudbou. Takže vavřinecké hody v Křenovicích letos odstartují už 7. srpna. Z Hodonína do Křenovic pozdrav, no a další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme parádní pondělní finále ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: I pondělní 27. červencový večer trávíte si hem. No a Morava o prázdninách je plná akcí. Jednou z těch očekávaných jsou i letošní břeclavské slavnosti rajčat. No a já vás na ně pozvu už za chviličku, tak zatím mějte skvělý pondělní večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih.

0: pondělí večer zůstáváte s Jihem, no a aby toho nebylo málo, tak já ještě dnes přidám vyladěný tip, který se týká letošních břeclavských slavností rajčat. Ty v letošním roce proběhnou už 15. srpna, no a vy v tento den v čase mezi 10. a 17. hodinou v ulici U Tržiště budete mít příležitost ochutnat místní speciality a poznat místní kulturu. Kromě bohaté nabídky rajčatových pokrmů a nápojů na vás bude čekat i pestrý kulturní program. Budete mít možnost shlédnout tradiční tance a folklorní vystoupení, poslechnout si živou hudbu a prohlédnout si tradiční řemeslné výrobky od místních řemeslníků. Takže břeclavské slavnosti rajčat už 15. srpna. I do Břeclavy dnes večer pozdrav, no a vám všem na večerní vlně Jihu další songy pro dobrou náladu. I v pondělí večer s váma zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Morav.

0: jih. Počasí.
1: Pondělní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě polojasno nebo úplně jasno a teploty od 11 do 14 stupňů. V úterý pak skoro jasno nebo jen kupovitá oblačnost a teploty od 28 po 31 stupňů. Další prázdninové pondělí je ve finále, tak ho užijte, jak se patří. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

0: makáte srdcem.
1: Dáváte do své práce čas, energii i kus sebe.
0: My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet.
1: Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce.
0: Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná.
0: Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám.
1: Představte nám svůj příběh
0: na www.radiojich.cz. Rádio Jih.

0: počasí.
1: 22. hodina, 27. červencová noc, pondělí je ve finále, no a vy jste si hem, kde vám prozradím, jaké počasí nás čeká dnes v noci a zítra. Dnes v noci na Moravě polojasno nebo úplně jasno a teploty od 11 do 14 stupňů. V úterý pak skoro jasno nebo jen kupovitá oblačnost a teploty od 28 po 31 stupňů. Já už v tuto chvilku pro vás chystám další nálož nejlepších hitů pro dobrou náladu, tak zůstaňte s náma, mějte pohodovou noc a zůstaňte s rádiem. Mich.

0: But you're just a boy.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio i. Rádio i.

0: dobrou náladu.
1: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
0: Tak nezapomeňte.
1: Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem.
0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih.

0: počasí.
1: Hodinu před půlnocí zůstáváte si Hem a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě polojasno nebo úplně jasno a teploty od 11 do 14 stupňů. V úterý pak skoro jasno nebo jen kupovitá oblačnost a teploty od 28 po 31 stupňů. V úterý je na dohled, tak mějte klidný zbytek noci a ať už relaxujete, řídíte nebo pracujete, zůstaňte s náma. Jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jednáte srdcem, dáváte do své práce čas, energii i kus sebe. My v Rádiu Jih věříme, že právě váš příběh si zaslouží být slyšet. Víme, že u nás na Moravě si lidé pořád nejvíc cení poctivé práce. Představujeme balíček poctivě z jižní a východní Moravy. Řekneme, kdo jste a proč je vaše práce výjimečná. Podpoříme vás online, na webu, v sociálních sítích i soutěží ve vysílání, která přivede zákazníky přímo k vám. Představte nám svůj příběh na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: počasí.
1: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 28. července. Po zbytek noci bude na Moravě polojasno nebo úplně jasno a teploty od 11 do 14 stupňů. V úterý pak skoro jasno nebo jen kupovitá oblačnost a teploty od 28 po 31 stupňů. Ze studia rádia jich posíláme další hity a přejeme klidný zbytek noci a parádní úterní den, nejlépe ve společnosti rádia jich.

koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.